0: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
0: Vždycky hot.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

za. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova za, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní

0: Music Show. Music Show.
1: Skipni to.
0: Skip.
1: Počkej.
2: Jo, tohle si nech.
0: Každý pátek třídíme novou hudbu za tebe.
1: Co přeskočit?
0: Co dát na hlas?
2: A co si uložit skôr, než to začne hrát úplně každý.
0: New Music Show.
2: Piatok, 6 večer. Fajn.

0: také vyhrát.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
6: Vláda chce jasněji určit, co znamená takzvaný nejlepší zájem dítěte, aby ho soudy při rozhodování víc chránily. Nově mají zohledňovat nejen jeho názor a potřeby, ale hlavně taky bezpečí. Pokud se v rodině objevuje domácí násilí, soud bude muset zvážit i možnost zbavení rodičovské odpovědnosti. Změny jsou součástí novely občanského zákoníku. Benzínní spoření má v Česku skoro 179 tisíc dětí a od příštího roku by se jim mělo ještě víc vyplatit. Stát chce totiž zvýšit příspěvky a dětem nově přispívat už při měsíční úložce od 100 korun. Mladí do 30 by navíc mohli získat až dvojnásobný státní příspěvek. Změny ale ještě musí projít legislativním procesem. Prime Video získalo práva na uvedení třídílného dokumentu o princezně Dianě ve Velké Británii a Irsku. Dokument nabídne dosud neslyšený nahrávky z roku 1991, ve kterých Diana mluví o svém manželství s tehdejším princem Charlesem i o svých synech. Datum uvedení zatím není známý.
0: Fajn

Dobré ráno, 6 hodin aktuální čas, startuje Morning Bush na Fajnu, s váma dneska Fiky, Vendy dneska nevím, co jí je, asi nemocná. Hele, vím, že je dneska úterý a pondělí, a.k.a. to nejhorší ráno máme za sebou, ale co ta zima dneska jako? Jestli je dnešní ráno k něčemu dobrý, tak ke zjištění, že nechcem být horolezci a že Mount Everest je skvělý místo k navštívení. Samozřejmě online. Nebo na Prima Zoom. My teď ale pojďme zoomnout na náš playlist. Jestli chcípáte zimou, stejně jako já, jdeme zatopit. Před náma v tuhle chvíli Shakira, taky Justin Bieber, Nicki Minaj, nebo taky třeba Sia. Tak hezký ráno a pokud ani tohle to nepomůže, tak za chvilku to nejhorší, co může být. Rozhodně si na to počkejte.

Ladíte úterní Morning Bush na fajnu, Justin Bieber, taky Nicki Minaj, Beauty and Beat. 8 minut po 6. hodině a pokud si říkáme, že dnešní den se pro nás od rána jako nevyvíjí dobře a čekáme, že to dneska celkově jako nedopadne dobře, tak takhle, hele, pokud nás nečeká svatba naší ex-manželky, kterou bychom ještě ke všemu museli oddávat, jsme, myslím, celkem v klidu. Kdo tak v klidu asi úplně není, i když tvrdí opak, je legendární Tobey Maguire, herec Spidermana. Toho totiž potkal přesně tento osud, kdy u oltáře oddával svou bývalou ženu s jejím novým nápadníkem. A jako nevím, být v takové situaci podle mě nepotřebujete pavučiny, ale možná tak terapeuta 3 dny volno v práci následně. Ani pavoučí smysl tady nepomůže. Ale tak proč teď, jo? Hele, kdo říká, že nemůžeme být se svou ex-manželkou kamarád? Přece jen těch multivesmírů ve Spider-Manově je fakt hodně a v jednom z nich to určitě jde. Co je ale minimálně jistý, že teď si bude Toby moc odškrtnout se seznamu, svůj ex-manželku, ze seznamu nákladů, protože odteď jsou dárky k výročí problémem někoho jiného. Možná proto je oddal. Daleko horší totiž, než oddat svoji ex-manželku, mít manželku a pamatovat si výročí a vymýšlet dárky k výročí, respektive pak nepamatovat si výročí, a to pak vede opět k tomu, že z manželky je ex-manželka. A takhle furt dokola. Morning Boost. Fine. Trochu takový perpetuum mobile. Tady je Eva Farna. Hezký ráno. S Fajnem.

0: Shakira, taky Burna Boy. Jejich Die Die. Song, který nám tady na Fajnu dohrál 17 minut po 6. hodině, a pokud se někdo snažíte probudit stejně jako já, abychom pak následně mohli celý den vydělávat peníze, který na konci měsíce skončí buď ve zdravotním pojištění, nebo v herním automatu, co se jen jako zdravotní pojištění tváří, jste tu správně, jdem se probuzet dál. Za chvilku tohle. Abychom se správně probudili, Justin Timberlake, jeho Can't Stop the Feeling. Kromě toho taky třeba Somber. Jeho novinka a novinka tady na Fajnu, My Body Isn't Ready. Tohle můžeme čekat od následujících 10 minut. Pak mrkneme nějaký ty random fakta. Tak hezký ráno. Morning Boost. Fajn.
1: Poslouchej Fajn Fresh Radio přes webovky.

Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.fajnfresh.cz. Poslouchej nás online na fajnradio.cz. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.

0: Renault.
1: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci
6: Fajn. Music. Fajn.

0: Tohle jste úterní morning bush na fajnu, Omi cheerleader a tohle to jsou tři random fakta.
1: Random fakta.
0: Podle průzkumu se až 62% řidičů generace Z bojí při tankování a pociťuje úzkost. To háje. Tak kdo by sakra nepociťoval úzkost při tankování, když cena, která se tam každou sekundu zvedne jak naštvaný skinhead na baru, tak kdo by sakra nepociťoval úzkost? Vážně, tu je jako někdo, kdo si říká, jo, super, tak dneska je to dražší. Muži, kteří konzumují velké množství kofeinu, mají náboje obsahující kofein. No. A to se bude někdo vymlouvat, že není energie. To mi fakt chce někdo tvrdit. A nejtěžší dýně na světě váží 1295 kilo. Jestli někdo čeká, že k tomuhle budu mít nějaký jako komentář, tak ne. Prostě nejtěžší dýně na světě, co k tomu jako víc říct. Snad ten, že takovou dýně bych dlabat fakt nechtěl. Stačila minulý rok 3 kilová a i tak jsem si málem ufiknul prst. A to by byl teprve Halloween.

Kellyn Steinig, vítej mezi náma. Vítejte mezi náma tady u nás na Fajnu. 6 hodin 43 minut. No a party na Fajnu, ranní party na Fajnu pokračuje dál. Za malý okamžik to mám taková jakoby menší challenge. Já vím, že už jenom to, že musíme někdo vstávat a jít třeba do práce, do školy, je challenge sama o sobě. Ale pozor, protože tady dneska není Wendy a protože nemůžeme dát náš klasický songfight, kdy já vybírám song a Wendy vybírá song a následně někdo z vás z těchto dvou songů vybírá song. Pojďme vybírat song, ano, jak jinak. 724, 634, 634, na tohle

0: Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz. I'm going on doing this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Adela i Nicole Kidman tady u nás na Fajnu. 5 minut před 7 hodinou. A ať už dobrovolně nebo kvůli signálu ladíte Fajn. My před chvilkou si dali takovou menší challenge. Říkal jsem, ať zkusíte k nám do studia napsat song, který myslíte, že napíší i třeba ostatní lidé, ostatní posluchači. A song, který tu bude v největším zastoupení, si pustíme. Pojďme na výsledky. 3x. Tady je napsaná Adela, ta teď dohrála, tak tu máme z obliga. Pak 5x. 5x někdo napsal, že Linkin Park. Jako 5x už je docela dost. Ale přece jen ještě jeden song, tady byl přece jenom ve větším počtu. A docela ve velkým, jakože 15x někdo napsal Zara Larsson Lush Life. Asi není o čem. Tady to je, hezký ráno.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
2: Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
3: Vladimír Putin je ochotný zastavit útoky na Ukrajinu, ale jen v den voleb. Oznámil to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v reakci na návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten chce kvůli bezpečnému průběhu voleb 60-denní příměří. Moskva ale delší pauzu odmítá. Nedělní večery jsou pro čím dál víc lidí zdrojem stresu a úzkosti. S takzvanýma Sunday Scaries se podle amerického průzkumu portálu FlexJobs potýká až polovina zaměstnanců. Lidi už v neděli řeší pracovní úkoly, odpovídají na zprávy a připravují se na pondělí, a to často bez nároku na zaplacení. Psychologové proto doporučují nastavit si jasné hranice mezi prací a volnem. Kapr Karel, který se zhruba před půl rokem zatoulal do jeskyní Moravského krasu, je pořád naživu. O víkendu ho jeskyňáři zachránili z tůňky, ve který

0: pokračovat v cestě ven z podzemí. Fajn.
1: Pozor si dejte na D11 na 25. kilometru ve směru Jaroměř. Tady se stala dopravní nehoda dvou osobáků. Počítejte s lehkým zdržením a počítejte s tím, že levý jízdní pruh je zde uzavřen. V Ostravě se nejlépe vyhněte ulici Horní. Tady opět došlo k dopravní nehodě dvou osobáků. Překáží na vozovce a průjezděte se zvýšenou opatrností. A v Plzni velký špatný v ulici Folmavská. Tady pro změnu došlo k dopravní nehodě nákladňáku a osobáku. Je zde silný provoz, takže počítejte s možná nelehkým, ale s trošku větším zdržením. Tolik dopravě, jezdíte opatrně, teď už Morning Bus na fajnu.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.

Hello, hello, krásné dobré ráno všem, všem bojovníkům s ranním vstáváním. Je tady 7 hodina ranní, jak nemilé, ale od toho je tady Morning Boost, od toho je tady náš playlist, od toho jsou tady songy v playlistu, před náma Dominik Fajk, taky Hurts, Pippi Disco Machine, Rugel, Malcolm Todd a mnohem víc. No a taky si za chvilku řekneme o někom, o kom jsme si mysleli, že už si nikdy neřekneme. Pokud by teda jsme si neměli říkat o jistých trendech, tanečcích na TikToku, takže na to rozhodně počkejte. Je to velký. Morning.

get out of it. Malcolm Tottyho Earrings tady u nás na Fajnu. 7:45 aktuální čas, krásné, dobré ráno. A my si pojďme říct o někom, o kom jsme si mysleli, že už si nikdy neřekneme, ale přeci jen řekneme. Je asi, už by se i dalo říct, legendární zpěvačka Britney Spears. Těžko říct, jestli legendární díky hudbě, anebo tím, na jakou hudbu na svém profilu na TikToku tancuje, anebo že prostě tancuje na TikToku. Ale to, že Britney na TikToku bizar a kolí o ní teorie, že je reptilián, to teď pojďme úplně vynechat, jo? To dáváme stranou. I reptiliáni se chtějí bavit, i reptiliáni o sobě potřebují čas od času dát vědět. A Britney to udělala tak, že vydala song. Ano, ta Britney Spears vydala song. Není to jen další TikTok, který pošlete kamarádovi ve 3 ráno, ne, ne, ne. Britney Spears vydala song. Nedá se teda říct, že by byl úplně novej. On je poměrně starý, jo? Konkrétně 25 let. Doslova starší jak já. Song, na který si Britney asi vzpomněla až teď, nebo možná dělala jenom podzimní velkou úklid a našla ho zahrabaný na dně šuplíku. Song s názvem She Will Never Be Me. A těch songů v šuplíku našla asi víc, protože 6. listopadu bude Britney Spears dropovat EPčko. No, tak tady to asi je, menší ochutnávka. Pokud jste měli někdo náladu navrátit se do roku 2001, tady máte příležitost.

Nebojte, neposlucháte Radio Pusa anglicky, stále jste na fajnu a toto byla staronová Britney Spears. 25 let starý song s názvem She Will Never Be Me, song, který vyšel právě teď. My pojďme ale do současnosti za malý okamžik. Budeme dál přežívat tohle storáno a budeme ho přežívat s tímto songem. Song s názvem Survive. Song, který má na svědomí Luis Capaldi. Tady jsme jako ráno, tak to je takový naše království. A vzhledem k tomu, že je hodně brzo ráno, tak se to neobejde bez slz. Proto za malý okamžik. Cameron Whitcomb a jeho King.

0: Tak ještě ráno, pak mrknem na nějaký ten bizár, ne.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Luis Capaldiho Survive tady u nás na Fajnu, 7:30, aktuální čas, přežíváme dnešní ráno a snad přežijeme i následující bizár dne.
1: Bizár dne. Bizár dne. Fajn.
0: Jistá módní návrhářka je virální díky spodnímu prádlu se skutečnými vycpanými krysami. A je to fakt extrém. A ani nevím, jestli vám to chci jako popisovat, ale prostě tam, kde máme, víte co, tak přesně na tomto místě z vnější strany je vycpaný Ratatouille. Já myslel, že Ratatouille patří pod čepici a ne pod kalhoty. Za co chce tahat tam dole? Jako asi by se dalo říct, že jde o módní návrhářku, která módy moc nepochytila, a nebo je jen tak 1000 let napřed a jde o něco, co momentálně prostě nemůžeme chápat. Já osobně to teda nechápu, třeba vy jo, ale kdo by něco takového jako dobrovolně nosil? Jako představa, že jste s nějakou holkou na rande, která na sobě má nějaký takovýhle jako kalhotky. Všechno jde jako dobře, rozumíte si, už jste se tak jako otrkali, dostanete se jako ke svádění a nedej bože, řeknete větu, těším se, až ti poklikám na myšku. Tahle věta dostává úplně nový rozměr. Nedej bože, že k tomu jako fakt nějakým způsobem má dojít. A vy spatříte toto spodní prádlo. Polovina z nás by běžela domů klikat na myšku k sobě na počítač, hrát nějakou videohru, abychom na to co nejrychleji zapomněli. A po téhle zkušenosti by šel někdo na další rande jen stěží. A pak se není čemu divit, že štípání dříví mezi mladými ubývá.
1: Morning Boost.

je úterní morning na fajnu. Morning bus na fajnu. Marshmallow Anna Marie, jejich Friends. Pokud se potřebujete probudit stejně jako já, další song je v playlistu před náma. Bude tu za chvilku třeba tohle. Kygo, Kill It, Griffin. A jejich song Say My Love.

0: Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Let's go! Fajn Fresh Radio. Klikni na fajnradio.cz a poslouchej kdekoliv. Check it out.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na Fajn Radio.

Aleš Jakaraj, Scars to Your Beautiful, u nás na Fajnu 4 minuty před 8 hodinou. Dámy a pánové, chystá se ultimátní kolaborace dvou technických gigantů. LG a Apple spojí síly a představí několik produktů do domácnosti. Pozor, například chytrý zámek, který by měl poznat, že jsme poblíž a odemknout dveře. Jakože už bychom nemuseli nikdy hledat klíče? Ne. Cože? To je sci-fi normálně. O něčem takovým jsem v životě neslyšel. No to snad ne. To abychom se vykoupali, pokud si pořídíme tenhle zámek. Minimálně já bych nerad, aby si mě můj chytrý zámek s někým spletl a na gauči pak našel kámoše z laváku. Nebo doufám, že třeba ztratím mobil. Pozor, chytrý zámek není všechno. Prej se chystá chytrý topení. Ty vole. Chytrý topení. Doteď bylo hloupý, ale teď je s tím konec. Chystá se chytrý topení. A další samý chytrý věci do domácnosti. Ale má to jeden velký háček. Pozor. I přesto, že to bude kolaborace Apple a LG, tak na těch produktech nebude logo Apple. Ne, nebude. A k čemu je nám taková elektronika, u který třikrát za den nemůžeme vyfotit zadní stranu s logem v zrcadle a flexit, že máme nejnovější mobil nebo nejnovější elektroniku? Já doufám, že tam to logo nakonec dají. Aspoň by nebyl Instagram plný iPhoneů v zrcadle, ale čas od času je nějaký to chytrý topení, vole. Jo, nějaký ten chytrý zámek na dveří. Hned by ty sítě byly o něco pestřejší. Morning Boost. Fire.

0: online. Je to jednoduchý. www.fajnradio.cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Hey, Billy, you there? You wanna guess the color

0: keep it moving, come on. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
2: Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
3: NATO varuje Rusko, že případný útok na kterýhokoliv člena aliance by skončil neúspěchem. Prohlásil to nejvyšší velitel NATO v Evropě Alexis Grinkevič na bezpečnostní konferenci ve Varšavě. Zdůraznil, že aliance by útok zastavila a v případě potřeby zasáhla i proti silám a zázemí, který by ho podporovali. Obyčejný bezpečnostní kamery se mění v nástroj, který využívají i armády. Třeba v Izraeli hackři ovládli kameru na kurníku, aby sledovali pohyb bezpečnostních složek u hranic. Podobný případy přibývají i během války na Ukrajině. Záběry z kamer tak můžou odhalit citlivé informace a pomoct při plánování vojenských operací. Policie už vypátrala běžce, který skočil do Vltavy zachránit dva policisty. V sobotu ráno spadlo policejní auto z Hlávkova mostu do řeky a náhodný svědek neváhal skočit za nima do vody. Všichni tři skončili v péči záchranářů kvůli podchlazení, ale byli mimo ohrožení života. Policie teď chce zachránci osobně poděkovat.
2: Fajn

Hezké ráno všem, 8 hodin aktuální čas, někomu teďko nejspíš začíná škola, někomu práce, nám ostatním pokračuje playlist na fajnu, pokračuje Morning Boost, před náma v playlistu třeba One Republic, nebo Zara Larsson, nebo Adela, a nebo už teďkon v tuhle chvíli ten nejlepší song na světě, neboli Best Song Ever. Kromě toho za malý okamžik trošku gamba, i když gamba je tak jako v rádu možná zakázaná, my uděláme výjimku. Hezký ráno.

One Republic, jejich Need Your Love. V playlistu na Fajnu 11 minut po 8 hodině a říkal jsem, že si tady dáme menší gambu a možná si vsadíme. Jde o to, na co si vsadíme. Hip-hop camp před pár dny oznámil návrat. Velká věc, wow, šílený. A někteří možná víte, že pokud by si letos někdo vsadil na to, jestli bude hip-hop camp, nejspíš byl pěkně, no, pěkně nazlobenej, jo, nazlobenej, jelikož se celý festival zrušil den před zahájením. Wow, paráda, super. Ale teď pozor. Hip-hop camp je zpátky. Ano, oznámili, že to opět zkusej. Velká věc. Tak uvidíme, jak to dopadne. Já osobně bych si nevsadil. To bych možná radši investoval peníze do nějakého krypta, nějaký kryptoměny, kterou propaguje průměrný youtuber v Americe. Ale jako záleží na vás. Pozor, tohle to nejsou finanční rady. Tohle je Zara Larsson.

0: slovenská zpěvačka Adéla, jí song Ain't in LA. Zpěvačka, která dominuje jak českým hitparádám, tak tím americkým a celosvětovým. My pokračujeme dál, za malý okamžik na fajnu. Shimon Up, jeho song Save My Soul. A nebo třeba takový Fast Boy, jeho song Beautiful Life. Tohle nás tady za malý moment čeká. Tak pohodový ráno všem. Morning Boost.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Poslouchej Fajn Fresh Radio přes webovky. Fresh. Hudba, kterou miluju. To je Fajn Fresh Radio.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.

Ladíte Morning Bush na fajnu, 8:30 aktuální čas, tohle byl Dermot Kennedyho song Power Over Me, no a po tomhle songu přecházíme na další téma, který je docela crazy. Nizozemsko povolilo ženám ve vězení sexuální pomůcky. Nizozemsko bylo vždycky někde jinde, většinou nízko, tentokrát jsou fakt jinde. A pak, že se do vězení chodí za trest. A pak, že vás nejlepším kamarádem nedají na stejnou celu. Já nevím, mně to přijde, že být ženou v Nizozemsku, jdu spáchat nějaký trestný čin, až moc lákavý. Hele, ubytko za free, při dnešních cenách nájmu. Jídlo platí daňoví poplatníci, nemusíte vařit, koho baví vařit každý večer. A ke všemu na celé nejlepší kámoš, který neodmluvá. Pokud někdy někdo půjdete s nějakou ženou z Nizozemska, která byla ve vězení na rande, tak hodně štěstí, náročnější ženu již nenajdete. A to jsem vůbec nemluvil o bachařích, který na to všechno musí chudáci dohlížet. Fakt jako chudáci. Je jen otázkou času, než někoho napadne nakonec dilda přidělat žiletku. To bude teprve rodeo. Morning Boost.

0: Taylor Swift, její Opalite na Fajnu. Za 5 minut, 8:45. Za chvilku tady na Fajnu. Připravený novinky. Novinky, které budou znít třeba takhle. Jamie Miller a song Baby Doll. Kromě toho taky třeba Dua Lipa. Dua Lipa is the new Jesus Christ. Dua Lipa někdo, ke komu se ženy na TikToku modlí. My se budeme moc pomodlit za malou chvilku. Training season za malý okamžik. Tak ještě ráno. Morning Boost.
1: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
3: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
4: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.

0: Dua Lipa Training Season tady na Fajnu, 10 minut před 9 hodinou. Znamená to jenom jedno jediné? To, že bych se v tuhle chvíli měl rozloučit. Ale, ano, stalo se jedno ale. Ale má kolegyně Andrea Kautská má takzvaně menší zpoždění. Menší, dělám jakoby takhle uvozovky na prstech. Takže tady ještě chvilku společně pobudem. Ale nebojte, máme ještě připravené nějaký ty songy, Morning Boosty se končí, ale za to za malý okamžik startuje Music Boost a u toho určitě buďte, protože ten playlist totál natřískaný. Teď už Jamie Miller, jeho Baby Doll nebo Temper City Self Aware. Pokračujeme dál.
1: Muchas gracias, aficion. Ještě pana vosou trošku.
2: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

Fein.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
8: Dobrý ráno, 9:02, tady Adam a rychlej pohled na to, co se děje. Drony zasáhly u bulharského pobřeží Černého moře dvě nákladní lodě a jedna se potopila. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Posádku druhé lodi se podařilo evakuovat a několik lidí utrpělo lehčí zranění. Zatím není jasné, odkud drony přiletěly ani kdo za útoky stojí. A okolnosti incidentu se vyšetřují. Slavný vodopády Iguazu v Argentině museli kvůli obrovskému množství vody dočasně uzavřít. Průtok řeky překročil 12 000 kubíků za sekundu, tedy víc než šestinásobek běžného množství. Za prudkým zestupem stojí silný deště spojený s jevem El Niño. Voda postupně začala opadat a park oznámil, že se dneska znovu otevře. Režisér Václav Marhoul dokončil novej film s hollywoodskýma hercema. Drama Doznání se odehrává v moskevské věznici v roce 1938 a řeší, jestli si člověk dokáže zachovat čest a vlastní morální zásady, i když mu jde o život. Světovou premiéru bude mít 15. října ve Varšavě, do českých kin pak dorazí v lednu.
9: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Fajn. Music Boost.

0: Yes, já nejsem Andrea Kautská, i když moje krásný neukousaný nechty říká něco jiného. Ale úplně jedno, kdo jsem. Důležitý je, že Andrea tu teď není, ale bude. Až se teda někdo někdy rozhodne nenabourat v nuslích. Než se sem naše kolegyně dostane, startujeme Music Boost tady na Fajnu s 9. hodinou. 4 hodinky pohody a pohodový Andrejky. Ty teda dneska jenom asi 3,5 hodinky. Záleží, kdy přijde. No nic, startujeme, startuje 5 songů na rozjezd a snad se rozjede i Andrejka v koloně. Hezký ráno.
1: Music Boost.

0: Dnešní Give Me Five 5 songů na rozjezd 10 minutek do půl desátý uzavírá David Guetta. I am good. No já jsem good. Já doufám, že vy taky, že máte lepší ráno jak já, protože dneska se mi to nejde nějak rozjet. Ale tomu potřebujeme nějak pomoct. No ale Eva. Jako na zavalování. Eva Farná, Perpetuum Mobile. Dobře, tak už jsem rozjetá, tohle mi stačilo. Kellyn, Viktor Sheen, Safír. I tenhle song si za chvilku dáme. No jo, tak hezký úterý, laďte fajn.
1: Chceš zažít pořádnou

0: je vyhrát. Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Turn this up. These are the hits I love.

taky Viktor Šín. Jich jasný Safír, tohle je dnešní Music Boost a prosím vás, dneska se nejenom na fajnu děje jedna velká věc. Dneska je den bez podprsenek. Prsa mají dovolenou, podprsenky stávkují a gravitace má dneska přes čas. Jestli tu podprdu na sobě máte, holky, nebo i pánové, pardon, nechtěla jsem se nikoho dotknout, tak si ji sundejte. Dnešní den totiž připomíná, že podprsenka je něco, co prostě je asi dobře, že se vynalezlo, protože občas je potřeba, v mém případě nikdy není potřeba, ale je to prostě nepohodlný. A taky je to prostě den o tom, který nám připomíná nám, že ten nejlepší pocit na světě je právě ten, kdy přijdete domů z práce, úplně utahaný a první, co uděláte je, že rozepnete tu podprdu a hodíte ji takhle do toho prostoru. To je úplně nejvíc. Jo, láska je příjemná, jo, čokoláda je úžasná, jo, dobrý drink je taky skvělý, ale prostě sundání podprsenky, to je takový stav, kdy mi každá žena potvrdí, že to je prostě něco, co se nedá popsat. To je úplně to jakoby nejvíc. Tak jo, tak doufám, že vám to k něčemu bylo užitečný, že 13.10. slavíme tento den. A jestli ne, tak tak tu podprdu klidně noste, to je úplně na vás. Ale ten, kdo s náma dneska slaví, tak svlíká, hele, Irena naše produkční už taky už si svíká, no jo, to se mi líbí. Fajn.

0: Ale Farben From Disco to Disco dohrává na fajnu. Já mám z vás velkou radost a děkuju vám za takovou vlastně, jak to říct, takovou vždycky vaši podporu přes ty SMSky, přes to volání k nám do studia. Já jsem před chvilkou zmínila ten fakt, že dneska slavíme den bez podprsenek. Byl to vlastně jenom takový fakt, jenom pro pobavení, ale ve vás to vyvolalo docela, nebo takhle, navzájem tady hodně jako debatujeme a je to docela vtipný a milý, takže vám děkuju za všechny zprávy, no a jsem ráda, že jste vlastně podpořili dnešní den a že vlastně tahle má výzva odhodit podprsenku v několika ženách vyvolala opravdu jakoby to, že tu podprsenku odhazujete. Tak jo, pojďme v tom pokračovat. Pojďme teda dnešní den bez podprsenky si užít prostě se vším všudy a pojďme to rozšířit dál. Řekněte to kolegyním, kamarádkám, maminkám, řekněte to prostě všem. A pojďme prostě dneska tu podprsenku odhodit. Ale myslím, že chlapi nám za to poděkujou. No, nikomu to vadit nebude. Nám vlastně taky ne, je to docela příjemný. No a pojďme si užít den a hlavně playlist. Za chvilku Loy, její Red Eyes a taky tady vidím třeba Olivie Rodrigo. Samý skvělý pecky před náma. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Je Fajn Radio online.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
1: Fajn Radio. Prostě hity.
3: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
4: What's up, this is Class Animals,
5: Justin Bieber,
6: it's Doja Cat,
7: what's up, it's Charlie Puth,
8: hey, this is Alex and Drew from the Chainsmokers.
1: Poslouchej nás online na Fine Radio.

0: hodinku uzavíráme se Shakirou Burr nebo je mi jich Die Die. Tohle je dnešní Music Boost na Fajnu. No a já jsem ráda, že s náma pokračujete. Co, chtěli jste to vypnout? No tak ne, tak ještě ho počkejte, jo. Před náma totiž Adam, který nás provede nějakýma zajímavostma. Dáme si hot news, no a taky odstartujeme další hodinu, která zase bude o něčem jiným. Teď jsme řešili furt ty podprsenky, no tak teď zkusíme řešit něco trošku vznešenějšího. Dáme si třeba lubriku, no a pak budeme určitě zase něčím pokračovat, jo.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Hezký dopoledne, 9:53, tady Adam a jdeme se podívat na to, co se děje. Ve 34 letech zemřel herec RJ Mitek, který se proslavil v seriálu Perníkový táta. Zahrál si v něm Waltera Whitea mladšího, syna hlavní postavy, který stejně jako herec sám trpěl mozkovou obrnou. Mitek se kromě herectví věnoval taky osvětě a právům lidí se zdravotním postižením. Příčina jeho smrti zatím není oficiálně potvrzená. V Senegalu sílí represe proti LGBT plus lidem a mezi obyvatelema roste strach. Novej zákon zdvojnásobil tresty za homosexualitu až na 10 let vězení a postihuje taky podporu LGBT plus organizací. Podle organizace Human Rights Watch byly mezi únorem a červencem zatčený stovky lidí. Mnozí se teď bojí vyhledat i zdravotní péči, včetně testování na HIV. Přetížený přívěs, chybějící kolo a na něm BMW s obří jímkou. Takovou soupravu zastavili policisti na Písecku. Rumunský řidič si náklad vezl domů, jenže na přívěsu chybělo jedno kolo a na ostatních kolech zase šrouby. Policisti mu zakázali pokračovat v jízdě a uložili kauce dohromady za 400 000 korun.
1: Fine. Music Boost.
0: Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
4: Dnešní úterý bez podprsenek nám samozřejmě pokračuje. Dáme si lubriku, taky probereme další syndrom, který se objevil teď v naší společnosti. No takhle, ne syndrom. Já s váma prostě potřebuji probrat to, jestli se bojíte chodit k doktoru. To je celý. K tomu si dáme samozřejmě dobrý písničky, protože je úterý a protože si to zasloužíme. Před náma třeba Zara Larsson, taky Lady Gaga, anebo právě teď Taylor Swift. A jo, prosím vás, od té Taylor, to není nějaká novinka. Já jsem se rozhodla, že si trošku nostalgicky zaspomínáme a dáme si tuhle pecku.
1: Music Boost.
4: No, dobrý co? Brňo, dneska mi to docela jde. Tak hezký dopad.

Lady Gaga, její Dead Dance. To je dnešní úterní dopoledne. Samozřejmě na fajnu a já se ptám, znáte ten pocit, když vstoupíte do ordinace nebo do nemocnice a vaše tělo se prostě začne chovat jako trošku divně? Začnete mít takový ten stres, takový ten podobný pocit, jako kdybyste měli zrovna maturovat, jo? Doktor vlastně ani vlastně ještě nepřijde, nic neřekne, nic nevidíte a vlastně váš tlak začne šplhat nahoru. Znáte to? Někdo to má třeba spojený hodně s vůní jako nemocnice, jo? Že mu stačí prostě jakoby cítit to, že je někde, kde jsou lékaři a okamžitě začnou panikařit. Říká se tomu syndrom bílého pláště. Takže vlastně nás nevyděsí ani tak ten náš zdravotní stav, ale spíš ten člověk v tom bílém plášti, který tak jako přijde se na nás podívat, jestli jsme v pořádku. A já se ptám, protože já tenhle syndrom bílého pláště možná jsem jako dítě poznala, ale teď v dospělém věku to prostě nemám. Asi prostě nějak tak jako dokážu důvěřovat těm lékařům, nevím, nemám moc strach. Naopak, měla bych strach, kdyby těch bílých plášťů tady bylo málo. Takže si myslím, že jako v České republice jsme docela jakoby safe na všechny vlastně oblasti lékařství. Ale co takhle koukám na ty jako výzkumy a procenta z České republiky, tak je vás docela jako dost, kteří se bojíte. Dokonce i na jenom kontrolních nějakých, jako jenom kontrolách, kdy opravdu vám ani nic není. Vy nemáte ani tu teplotu, nic vás nebolí, ale cítíte se opravdu jako mizerně jenom z toho pocitu, že máte strach, až přijde ten doktor. 724634634. A tohle je, prosím vás, problém, který musíme vyřešit. Protože taky statistiky ukazují to, že v České republice se lidé bojí chodit na preventivní prohlídky. Bojí se chodit třeba jenom ukázat se zubama, zubaři. Jako preventivka. A pak to dopadá prostě tak, jak to dopadá, že jo? Ty naše zdravotní stavy by třeba mohly být prostě dřív zachráněny a prostě to tak není. Takže proč se bojíte doktoru? Dejte mi to vědět, jo? Mezi tím si dáme nějaký dva songy.

0: Na Fajnu dohrávají Hunter X Golden. 7 minutek do 10:30, to je aktuální čas. No a my se mrkneme na ten syndrom bílého pláště. Nic vám nemusí bejt, ale doktora se prostě vždycky bojíme. No, proto ty preventivní prohlídky dopadají tak, že vlastně skoro nikdy nedopadají. Protože na ně nedorazíme, nebo třeba až po 3 letech, protože prostě se tak jakoby bojíme. Píšete docela zajímavý argumenty, většinou se bojíte toho, i když vám nic není, co by vám doktor mohl říct, že by vám něco jakoby mohl najít. To píšete asi nejčastěji. No, to píšete nejčastěji. Já se asi k tomu doktorovi taky budu muset sejít. Každopádně přišla i zpráva, doktoru se tolik nebojím, ale bojím se věty, tohle vás nebude bolet. Pak vím, že to bolet vždycky bude. Je pravda, že takový ty věty, které přichází, které nás mají jakoby uklidnit, nás paradoxně vůbec neuklidní. Taky přišla zpráva, já se bojím toho, když mě požádají, abych se svlékl a já nikdy nevím, co přesně mám sundat. Já se vám přiznám, že tohle je pro mě taky stresující záležitost, že vždycky nedokážu vyhodnotit, co všechno si mám teda jako svlíknout. Jo? Já vím, že si můžete říct, no tak když jdete na rentgen hlavy, tak si nemusíte sundovat i ty ponožky, ale prostě já se vždycky radši svlíknu celá a pak to taky jako tak blbě dopadá, že na mě divně koukají a ještě mě do té kabinky vrátí, ať si něco oblíknu. Takže musím říct, že jsou spíš stresující ty situace u těch doktorů, kdy my jako tápeme a nevíme, co a jak máme dělat. Každopádně to uzavřeme, syndrom bílého pláště máme tak občas jakoby všichni a asi to k tomu patří. Důležitý je to ale prostě vydržet, vytrvat a prostě i přesto, že z toho máte strach, tomu doktoru prostě jít. Jo, preventivní prohlídky jsou prostě mega důležitý. A jdeme od toho.
1: Na Fajnu plníme celý týden nákupní košík. A odměna?
2: Večeře pro dva v rámci Restaurant Week.
1: Poslouchej Music Boost a zabojuj o ně.
3: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě. Restaurantweek.cz.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme výběr.
5: Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete
5: to riziko?
4: Ale je to na
6: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce! Minus 200 korun! Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
10: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Na fajnu dohrává Rugeli Wishful Finger. Osm minutek po půl jedenáctý, to je ideální čas dát si dnešní lubriku.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den.
0: Fajn. Takovej sex ve třech je jako skupinová práce. Jeden se snaží a dva se vezou.

0: Na fajnu dohrál Dominik Fike jeho White Keys. No a když něco končí, něco jiného musí začít. Faithless, Bibi Rexha, New Religion. Koukám, že to tady bude takový tanečnější za chvilku. To nám vůbec nevadí. Nebude chybět taky Marshmallow, Bastille, jejich Happier. Tak doufám, že si dnešní úterní dobu pořádně užíváte hezky po svém a jestli ne, tak s tím koukejte začít. Jo, nešolichejte to. Laďte fajn. Music Boost. Music Boost.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.

New Religion, BB Rexha, Faithless. Takhle nějak zní dnešní dopoledne na Fajnu. Já si myslím, že zní velmi dobře. No a bude znít i teď, když vám dám takový recept na váš sexuální život. Není zač už dopředu. I intimita ve vztahu nekončí samotným sexem. Tohle říkají nějaký odborníci, mám tady zase nějaký vědecký článek, je zase opět zajímavý. Tyhle chvíle, které partneři tráví společně po milování, ovlivňují to, jaký ten vztah pak je. No, co děláte vy, když skončí prostě takovýto mazleníčko? Co děláte v tu chvíli? Vezmete telefon, zapnete seriál, jdete spát, co přesně děláte? A tohle jsou přesně prej ty momenty, který ovlivňují prostě ten vztah a tu komunikaci v něm. Co se teda má dělat? Já vám to řeknu, jo. Má se dělat takzvaný pillow talk. To je, prosím vás, uvolněný rozhovor o pocitech, zážitcích a obyčejných každodenních věcech. To znamená, že realita vypadá takto. Vy máte sex, ten skončí, v tu chvíli přijdete za tím partnerem, sednete si vedle něj a řekněte, tak jak bylo v práci, co jsi dneska zažil? Jak se cítíš? Co dneska tvůj kolega? Co kdo říkal a co jsi měl k obědu? Já si myslím, že tohle teda říkají odborníci, možná to něco bude, mně to přijde teda strašný. Kdyby to doporučení mělo být ode mě, tak já vám řeknu mlčte. Nic neříkejte, protože cokoliv řeknete, nebude znít po sexu dobře. To znamená, já si myslím, že taková desetiminutovka, kdy prostě nikdo nepromluví, taky nikomu neuškodí. Ale jestli to teda budeme dělat podle odborníků, tak prostě moment, kdy to skončí, tak řekněte, tak Franto, a co jsi měl k obědu? Fajn.

0: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, z MND to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
2: Jsme online.
3: Online.
4: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz.
5: Hezký dopoledne, 2:58, tady Adam. Inflace v Česku v září zrychlila na 2,5%. Potvrdil to Český statistický úřad. Ještě v srpnu činila 1,9%. Za zdražováním stojí hlavně pohonné hmoty. Výrazněji se zdražily taky alkohol a tabák. Potraviny naopak dál zlevňovaly, už ne ale tolik, aby růst ostatních cen vyrovnaly. Letadlo australské aerolinky museli v Římě uzemnit kvůli štěnicím. Hmyz objevili na několika sedadlech ekonomické třídy během letu z Pertu. Kvůli důkladnému čištění pak aerolinka zrušila zpáteční let do Austrálie. Cestujícím zajistila ubytování a náhradní dopravu. Podle odborníků si štěnice nejspíš někdo přinesl na palubu v zavazadle nebo na oblečení. Český hráči fotbalové hry EA Sports FC 27 můžou zabojovat o postup až na světový finále v Miami. Kvalifikace probíhá od konce září do začátku listopadu a hrát se dá online z domova nebo v univerzitní lize. Do českého finále v Brně postoupí 8 hráčů a vítěz pak změří síly s národníma šampionama z dalších zemí právě v americkém Miami.
6: Fajn. Nehoda je hlášena v ulici v Trníčku v Praze. Tady se bohužel bouralo. Bouralo se taky v České Lípě. Hlášena nehoda v ulici Bulharská. Se zdržením taky počítejte v Praze ještě v ulici Řeznická. Tady jsou dva osobáky v sobě. A prosím vás, v Plzni v ulici Karlovarská je hlášený pes pobíhající na křižovatce. Takže pokud ten pes tam stále pobíhá, tak opatrně. Jo. A nebo si ho třeba vemte domů nebo něco udějte sakra s tím psem. No a jezdte bezpečně, pomalu a nikam nechvátejte.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
8: Music Boost.
9: Music Boost.
10: Music Boost.
11: Andrea Kautzka.
6: 11. hodině jsem tady pořád s váma, nebojte se. A vy víte, co přichází po 11. hodině tohle týden, že jo? Jo, budeme soutěžit. Znovu, včera jsme to odstartovali, dneska budeme pokračovat. Takže jestli chcete něco vyhrát, tak dávejte ultra velký pozor. No a pojďme pokračovat s playlistem. Hned na startu Shimon Op, taky Alex Warren, anebo právě teď Sombr. Tak pojďme si to užít.
8: Music Boost.

0: Dohrává nám český talent Šimon Op, jeho Save My Soul dohrává na Fajnu. No a my se jdeme něco málo říct k dnešní soutěži.
1: Fajn ti servíruje něco speciálního.
2: Restaurant Week.
1: Fajn.
0: Celý týden soutěžíme každý den o dva vouchery v hodnotě 1738 korun na Restaurant Week. Je to vlastně festival, do kterého jsou zapojený český restaurace, který budou mít vždycky připravený speciální tříchodový meníčka. No a vy takhle můžete vlastně za dobrý ceny ochutnávat a objevovat spoustu nových podniků a hlavně prostě si to užít. Festival probíhá od 13. do 18. října v restauracích v Praze, Brně a Ostravě. Teď mi prosím vás ještě nevolejte. Tohle je jenom taková menší upoutávka k tomu, co se za chvilku tady bude dít. To znamená, vy buďte jenom připravený. Mějte připravený telefony na 724634634 a až já vám dám výzvu, tak volejte. Do té doby ne. Do té doby jenom poslouchejte.
1: Večeře je na nás.
2: Restaurant Week.
1: Fajn.
3: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě. Restaurantweek.cz.

0: Tohle je fajn, tohle byl Jonas Blue, taky Dakota, jejich Fast Car. Tohle je dnešní Music Boost. Já vím, že jste úplně nažhavený na to dneska něco vyhrát. Já vám teda řeknu, kdy volat. Volat, prosím vás, ve chvíli, kdy uslyšíte tenhle song. Až bude hrát Teddy Swims, jeho Mr. Know-It-All, tak to bude výzva, abyste na 724 634 634 zavolali. Já jednoho z vás vyberu, toho si vezmu do živýho vstupu. No a uvidíme, jak se mu dneska bude dařit a jestli si ty vouchery na Restaurant Week dnes někdo z vás odnese. Takže Teddy Swims. Počkejte.
1: Chceš zažít pořád

0: vyhrát. Fíha, sousede, to je to nový kargo.
1: Jo, jo.
0: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
1: Co mě zrovna napadne?
2: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
4: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
6: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás. All the hits.

0: Na fajnu nám dohrává Beyoncé, její Sweet Dreams. Jo, dnešní Music Blues minutku po půl dvanáctý. Který se za chvilku promění možná ve výherní pole. Možná taky ne. Bude to napínavý. No, uvidíme.
1: Fajn ti servíruje něco speciálního. Restaurant Week. Fajn.
0: I dneska dám někomu z vás dva vouchery v hodnotě 1738 korun na Restaurant Week, který už vlastně od 13. do 18. října probíhá. Já prostě vám řeknu svůj nákupní košík, ve kterém bude 10 věcí, no a chci od Jirky, který se dneska jako první dovolal, slyšet alespoň 6 z nich. Jirko, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, zdravím vás.
0: Jirko, co děláš teď? Jdeš do práce, jsi v práci?
2: Teď jdu akorát pro dceru do školy.
0: Pro dceru do školy? Ty brďo, to včera vlastně výherkyně Lenka taky jela pro dceru do školy, to je docela, no, možná nějaké pravidlo, které jsme tu zavedli. No tak třeba ti i to, že jedeš stejně jako Lenka včera pro dceru do školy, přinese úspěch.
2: Třeba jo?
0: Třeba jo. Jirko, zeptám se tě, jsi jako připravený, nebo mám ti ještě teda zopakovat what to go?
2: Ne, vím, o co jde.
0: Jo,
2: vždycky jsem připravený.
0: Super, budeš mít teda 25 sekund, jo? Tak jo, tak se připrav. Já ti jdu teda říct můj nákupní košík. Dneska jsem se rozhodla, že budu dělat totiž nějakou Asii, jo? Takže nakoupila jsem jasmínovou rýži, fazole, sojovou omáčku, sezamový olej, rýžové nudle, čerstvý zázvor, chili papričku, limetku, koriandr a kešu oříšky. Tvůj odpočet startuje teď.
2: Takže, rýže, jasminová, rýžový nudle, chili papričky, limetka, čerstvý zázvor a koriandr.
0: Ale pohoda, ty už jsi někdy vařil.
2: No jasně, já získáme moje nejlepší.
0: Tak to jsem ráda, že jsme se trefili. Jirko, já ti teda gratuluju, vouchery ti teda posíláme, moc si to užij. Vezmeš s sebou někoho asi pravděpodobně, než jsou to dva vouchery, ne?
2: O, ještě uvidíme, jestli bude někdo.
0: Jo, nebo si to dáš dvakrát, hele, i to je možnost.
2: Ne, a on je hlad.
0: Já ti přeju, to mi je dneska do smíchu.
2: Jasně, pojďte ven, sluníčko, krásně. No.
0: Přesně, tvůj pozitivní přístup, to se mi líbí a hlavně si vyhrál, takže já to vlastně chápu. Já ti teda gratuluju, šťastnou děkuju. Cestu, no a užij si to.
2: Super, děkuju vám, mějte se.
0: Taky ahoj. No vidíte, takový jednoduchý to bylo. A nebojte se, zítra pokračujeme.
1: Večeře je na nás. Restaurant Week. Fajn. Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě. Restaurantweek.cz.

0: Dnešní Music Bus na fajnu dohrála Lola Janky, její Messi. Já vám posílám dobrou náladu, sice se to jenom říká, nejde to nijak poslat, no ale zkusme si představit, že to prostě lze, jo? Takže teď to beru, posílám, šup, udělalo to něco, doufám, že jo. Za chvilku Slater, tohle je Dance, novinka. Takže s dobrou náladou na fajnu pokračujem.
1: Fajn. Neposlouchej tenhle song moc nahlas.
2: Když by si mohli myslet, že máš vkus.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

Walker, Dark Side, to je song, který nám právě teď na fajnu dohrál. My máme ještě prostor v této hodince pro jednu písničku. Já jsem se rozhodla vybrat tu, která dneska slaví narozeniny. Dneska slaví 18. narozeniny, to znamená, stává se dospělým songem, je song Single Ladies od Beyoncé. Je to song, který před 18 lety začal oslavovat nezávislost žen a je to prostě písnička, kterou holky milujem, že jo? Tak si to jdem dát.

0: všechno na našich socials.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Fajn Radio. Fajn Radio. Poslouchej nás online na Fajn Radio.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Dnešek by byl úplně normální den, ale nebude. Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsme online. Online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz.
7: Dvě minuty po 12. je tady Matěj a se mnou čerstvý hot news. Trumpovi vyjednavači podle Reuters řekli Ukrajincům, že Vladimír Putin zatím není připravený jednat o ukončení války. To je přitom v přímém rozporu s tím, co veřejně tvrdí Donald Trump, podle kterého chce Putin dohodu dokonce víc než Zelenský. Američani teď doufají, že nová dohoda o ruský naftě pomůže Moskvu vrátit k jednacímu stolu. Penzijní spoření, který má v Česku už skoro 179 tisíc dětí, by od příštího roku mělo být ještě výhodnější. Stát chce totiž zvýšit příspěvky a dětem nově přispívat už při měsíční úložce od 100 korun. Mladí do 30 by navíc mohli získat až dvojnásobný státní příspěvek. Změny ale ještě musí projít legislativním procesem. A australská značka se stala virální díky asi nejbizarnějšímu spodnímu prádlu, jaký jsme kdy viděli. Na kalhotky totiž přišívá skutečný vycpaný krysy. Kolekce se jmenuje Lingerie a jeden kousek stojí zhruba 190 australských dolarů, tedy necelý 3000 korun. Tvůrkyně říká, že jde ale spíš o umělecký kousky, než něco na běžný nošení. Fajn.
8: Podíváme se v rychlosti na silnice. Obec Lomnice nad Popelkou hlásí v ulici Husovo náměstí srážku dvou osobáků. Zdržíte se na D3 na 71. kilometru, a to konkrétně na trase Kaplice a Mezno. Tady je prosím vás pro poruchu odstavený nákladák. No a opatrně taky v Kutné Hoře v ulici Tyršova. I tady se bohužel bouralo a očekávejte kluskou vozovku. Tak bezpečně a opatrně.
9: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
10: Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautská.
8: 5, 4, 3, 2, 1. Fajn. Jakože halo, on je 13. říjen a venku je 17 stupňů, chápete to lidi? Tohle je zázrak, to není samozřejmost. I příroda vycítila, že potřebujeme podpořit, a tak na nás prostě myslí a je s náma. Já si myslím, že tohle chce oslavit. Taky jeden bez podprsenek, takže máme hezký svítí sluníčko, je docela teplo na to, že říjen, no a ještě holky nenosí podprdy. Ty brďo, co lepšího by se dneska ještě mohlo stát, co?
10: Music Boost.
8: Třeba tenhle nostalgický song. Já to miluji. Dnešek je náš. Hezký dopo.

Raining Season, skvělá Dua Lipa na Fajnu. Proč se spokojíme s málem a dokážeme s tím žít? Napadlo vás to někdy? Taková divná naše česká vlastnost. Říká se tomu dokonce syndrom spáleného toastu. Představte si, že ono to má už i svůj pojem. A to, co má pojem, tak znamená, že se to opravdu často děje, jinak by to ten pojem už nemělo. Představte si, že spálíte ráno během snídaně toast. Místo toho, abyste si udělali ten novej, tak sníte ten spálený, protože prostě za prvý je ráno, šetříte čas a protože by přece mohlo být hůř, nemusel by ten toast být žádný, takže prostě tam dáte akorát víc másla, jo? A tak zůstáváme právě v práci, ve který nejsme spokojení, ve vztahu, který nám nevyhovuje a vlastně se vždycky spokojíme s málem. Jako s tím spáleným toastem. Dáme na to šunku a děláme jako, že prostě to spálený není a nějak to přežijeme, i když víme, že by nám to vlastně mohlo škodit. Tak tohle jsem se dočetla, že dokonce děláme často v České republice, že ostatní to tolik nemají. Že třeba taková Anglie, tam, no, tak tam by se na ten toast možná vykašlali úplně, ale v Nizozemci ty prej si by, ty by si udělali prostě toast novej. My ne, my Češi sníme ten spálený, ten černý. Babičky říkají ještě, že to na krásu, že jo, tak proč bychom by to neskusili? No, 724634634. V čem ve vašem životě nejste spokojený? Spokojíte se s málem, ano nebo ne? A v čem konkrétně? To mě dneska zajímá. Mezi tím Disco Lines, anebo právě teď Chris de Serranty. Jdem na to.

skvělý song, se jmenuje Stupid Song. Zpívá ho Olivia Rodrigo, zpívá ho na fajnu. A byl fakt dobrý. Nevím, jestli letos koukáte na Love Island, ale myslím si, že letos je takový divně toxický, bych řekla. Každý den se to tam tak jako různě mění. Nejdřív jo, máme se rádi, pak ne, vlastně chci někoho jiného, teď jsem si to přes noc rozmyslela. No prostě jako pro nás, pro diváky, je to docela zajímavá řada, ale účastníkům to teda fakt jako nezávidím. Popravdě tomu letos moc nerozumím, jak se to tam mění, střídá, nevím, zajímavý. Každopádně jsem zvědavá, kdo to letos vyhraje. Každá řada má něco do sebe, taky určitě tahle něco bude mít. Jestli vás zajímá ale to, co se nevešlo do těch jednotlivých epizod, co je jako ještě za tím, co je za kameramana, tak prosím vás posedlí na YouTubeku Fajn Rádia. Naše Kristýnka dělá posedlí Love Islandem, kdy právě vždycky čeká na toho, kdo vypadne. On se jde do letadla, přiletí a rovnou se Kristýnkou, takže si tam můžete dávat všechny vypadlíky. Zároveň děláme posedlí i na zrádce, ty probíhají se mnou každou středu, takže jestli vás naopak zajímají spíš zrádci, tak si dávejte i tohle. No a postupně budeme dělat všechny reality show, takže prostě jestli chcete drbat společně s náma, jestli chcete vědět úplně všechno, tak posedlí. Tohle je Fajn.

Na Fajnu nám dohrává David Guetta, taky Sia. Beautiful People. Dnešní Music Boost se chýlí ke svému konci, to znamená, čeká nás poslední společný song.

0: ke konci užít. Pojďme slavit dnešní den bez podprsenek. A pojďme dát hlavu vzhůru a pořádně si to užít. Na fajnu. Music Boost. Fajn.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Zlato, co máš dneska v plánu?
3: No přece všechno.
4: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

Ricky ve Streamech. Co právě trenduje na TikToku? Na

0: Creed High.
1: Cameron with the Gumby Homenu za poslední společný song, tak co, už to zabalíme, ne? Stačilo. Dneska jsem tady měla jeden vtipný přeřek. Doufám, že mi to odpustíte. Bylo to velmi sprostý, ale už jdeme od toho dál. Dneska to docela byla zábava. Musím říct, že můj dnešní úterek je takový hodně zmatený, možná ztracený. A zítra se zase najdu. Nebojte se. Zítra 9:00 se tady opět uslyšíme. Nebo vy uslyšíte, já budu mluvit, jo? Jako vždycky, Music Boost s Andreou. Tak zítra naslyšenou. Posloucháš.

0: odměna?
1: Večeře pro dva v rámci Restaurant Week.
0: Poslouchej Music Boost a zabojuj o ně.
2: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě. Restaurantweek.cz.
1: Fajn Radio.

0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
2: Jsme online. Online.
3: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz.
4: Hodinky nám ukazují 2 minutky po 1. To je čas dozvědět se novinky ze světa. I od nás, Mati.
5: Dron.

lehčí zranění. Zatím není jasný, odkud drony přiletěly ani kdo za útokama stojí. Okolnosti incidentu se teď vyšetřujou. Slavný vodopády Iguazu v Argentíně museli kvůli obrovskému množství vody dočasně uzavřít. Průtok řeky překročil 12 000 kubíků za sekundu, tedy víc než šestinásobek běžného množství. Za prudkým vzestupem stojí silný deště spojený s jevem El Niño. Voda postupně začala opadat a park oznámil, že se dneska vodopády znovu otevřou. A český hráči fotbalové hry EA Sports FC 20

0: univerzitní lize. Do českého finále v Brně postoupí 8 hráčů a vítěz pak změří síly s národníma šampionama z dalších zemí právě v americkém Miami.
1: Fine. Pojďme se rychle a zběsile mrknout taky na silnice D1, jak jinak. 170. kilometr trasa Praha-Polsko, hoří tam vozidlo, respektive návěs za nákladňákem. Je kvůli tomu neprůjezdná krajnice, což by vám nemělo dělat problémy, ale proč se? Prostě ať se toho úplně neleknete. Další nehoda je na D8, tamto auto na 8. kilometru na trase Německo-Praha napralo do svodidel, takže zase opatrně. No a na závěr u Mohelnice, u Šumperka je dočasně uzavřená silnice, protože tam probíhají odklízecí práce po tom, co tam došlo k překládce nákladů a vyproštění nákladňáků po dopravní nehodě. Tak prostě jenom taky počítejte s tím, že tam může být nějaký zdržení.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
1: Christy. Krásný úterní odpoledne. Já vás všechny zdravím. Venku sluníčko, sice trošku chladněji, ale máme krásný den. Pojďme si ho užít. Před náma 4 hoďky Fine Warm Upu s Christy a track, kterým tuhle dnešní party rozjedeme. Jsem mimochodem včera poslouchala ve fitku, když jsem chodila na páse a dalo mi to pocit, jak kdybych byla top modelka na nějakém přehlídkovém mole. Takže doufám, že takhle ten song zafunguje i na vás. Prostě ať vám to dodá sebevědomí do toho dnešního dne. Pojďte si to vychutnat, pojďte si to užít, 4 hoďky před náma, let's go. Tohle je Tate McRae, Revolving Door, na fajnu.

Venku už sice nejsou letní teploty, ale sluníčko pořád svítí, takže důvod dát si Justina Biebera, Nicki Minaj a jejich Beauty and Beat jsme rozhodně měli. To nám právě dohrálo na fajnu a já se ptám, co je pro vás v životě spálený toast? Internetem teď hejbe další psychologický pojem, tak jak to máme rádi, a má to geniální název. Syndrom spáleného toastu. O co jde? Představte si, jo, ráno se chystáte do práce, pospícháte, děláte si snídani, no zapomenete toast v toustovači, připálíte ho do černa, ale místo toho, abyste ho vyhodili a udělali si novej, tak si řeknete, spáleniny jsou na krásu a prostě si ho dáte, skřípáte u toho zubama, ale prostě nemáte čas na novej a přece to nevyhodíte. Jenomže tohle neděláme jenom s toustama. My zůstáváme v práci, která nás k smrti nebaví, protože přece nám aspoň přijde nějaká ta vejplata a co kdyby nás už nikam jinam nevzali. Stejný to mají některý lidi i ve vztazích. Jsou v něm třeba 5 let, protože je to přece lepší než být sám, jasně. Kamarádíme se s lidma, co z nás vysávají energii, protože přece by to mohlo být ještě horší a tak dále, protože se prostě bojíme strachu z neznáma. No a ta pohodlnost, to je to nejcennější. Náš vlastní život a spokojenost. Je na čase proto tenhle černý spálený toast vyhodit z talíře, no a přestat se spokojovat s drobkama. Takže pojďte si šáhnout do svědomí, co je pro vás ten spálený toast. Co v životě tolerujete jenom proto, že to nechcete měnit, ale víte, že by se možná změna hodila, že by vám prospěla, ať už ve vztahu, v práci, v bydlení, co já vím. Pro někoho to může být i vyměnit si šatník. Napište mi, kde se spokojujete se spáleným toastem, ale chtěli byste mít toast all inclusive. 724634634 a k tomu nás čeká Sombr a jeho My Body Isn't Ready. Jo, troška melancholie nikdy neuškodí. It's somber. You're hearing my song, My Body Isn't Ready Right Now.

0: Xien a Alija One More Time. Tenhle track jsme právě teď doposlouchali společně na Fajnou 13.23 a analyzujeme, jestli máte doma spálený toasty, nebo i v práci. Protože spálený toast je taková moderní analogie pro věci, se kterýma se spokojíte, ačkoliv byste je měli vyměnit. Jako k snídani, prostě ten spálený toast sníte, protože ho nevyhodíte, že jo, co s ním. No a třeba Marek píše, že to má takhle se svým starým autem. Denně se modlím, aby nastartovalo, z výfuku se kouří, do kufru zatejká, ale nechce se mi řešit prodej a hledání novýho. Říkám si, ještě tuhle zimu vydrží. Marku, no tak doufám, že jsme to teď nezakřikli, aby to auto fakt ještě tu jednu zimu vydrželo. Ale chápu, hledání auta, to je taky bolestivý. Naprosto tomu rozumím. No a pak Verča, s tím se asi spousta z nás totožní. Verča píše, že je to její práce. Práce v korporátu na pozici, ze který mám žaludeční vředy. To je čas vyměnit, to zní jako hodně špatně spálený toast. Já děkuju, že jste to se mnou sdíleli, no a za odměnu nás čeká, co? Další song pro lepší náladu. Shakira, Burna Boy, Die Die. Za chvilku, tady na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.

0: co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Jack Jones, Martin Solveig, All Day and Night. V našem kontextu bychom mohli říct každý den, každý týden, protože party tady jede furt na fajnu. A já se ptám, co si o vás lidi vždycky myslej a přitom jsou úplně vedle? Já jsem totiž na internetu zahlídla tuhle debatu, že se ptali lidí, v čem vás ostatní lidi non-stop špatně odsoudějí na první dobrou. Dělají si falešný záběry. Záběry možná taky. Ale ty odpovědi, to je podle mě taková čistá realita. Trávíme hromadu času tím, že řešíme, jak působíme na ostatní, a přitom si o nás v hlavě stejně vytvoří svoji vlastní verzi, která s tím často nemá nic společného. Všichni to známe. Někdo se tváří jako arrogantní ledová královna, má takovej ten, jak se tomu hezky říká, resting bee face, víte, co tím myslím, prostě takovej ten pokrovej, nepříjemný obličej. No a potom, když se s ní poznáte, s tou královnou, tak v realitě je třeba úplně v pohodě. Nebo někdo naopak může působit jako věčně vysmátej bavič, ale jakmile se zavře doma sám, no, tak tam třeba brečí 3 dny ve tmě, to nevíte. Někdo může vypadat jako drsňák, někdo jako štěňátko. Tak mě zajímá, jestli něco takového máte vy, že na první pohled působíte úplně jinak, než když vás lidi poznají. Napište mi, co je ta jedna věc, kterou si o vás okolí vždycky špatně myslí. Dejte mi vědět na 724634634 a třeba se o sobě zase něco dozvíme. Ideální. Já si třeba myslím, že jste všichni superstar. Stejně jako Kellyn a Dollar Prince, protože ty nám právě teď zahrajou track Superstar. Let's go!
1: Čau, já jsem Kellyn a posloucháš můj novej single.

0: Falls, tenhle energický track od Jamesa Hypa, Sama Harpra a taky Bobbyho Harveyho jsme si vychutnali na fajnu 13.42 a my probíráme, v čem se ve vás lidi často pletou, protože se ukázalo, že se to stává, že si prostě lidi třeba myslej, že jste nepříjemný, no a máme tady ideální příklad. Luci píše: Ahoj Kristý, o mě si hodně lidi myslej, že jsem neustále naštvaná a arrogantní. Když mě ale poznají blíž, zjistí, že jsem vlastně fajn a dobrosrdečná. Tak všichni, co poslouchají fajn, jsou fajn, ne? No já vím, to byl laciný vtip, pardon, ale nabízelo se to. No a potom tady ještě Mary píše: Bylo mi řečeno, že navenek působím namyšleně a nedostupně, ale při bližším poznání úplně v pohodě. A na závěr Renda píše: Ahoj, už jsem o tom psal. Díky mým nalakovaným nechtům a extravagantnímu oblíkání, nebojím se růžový, tak si často lidi myslí, že jsem gay, což je naprosto mimo, protože takovýho heteráka jako mě jen tak nepotkáš. Mě to ale baví lidi šokovat a mystifikovat, píše René. Tak vidíte, někdy prostě nemůžeme dát na ten první dojem, protože ve skutečnosti jsme všichni fajn. Minimálně v těch zprávách to tak vyznělo. Takže zůstaňte na fajnu, za chvilku nás čekají Chemical Brothers a jejich Go. Další energická nálož do vašich uší.
1: Fajn. Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce! Minus 200 korun! Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Rugail, Wishful Thinker, krásný song pro krásnější úterý tady na Fajnu. Jak poznáte člověka, který má svůj život úplně vyřešený a který je fakt v zenu? Poznáte to tak, že je schopný oddávat svoji bývalou manželku za jinýho chlapa. Protože tohle teď udělal Tobey Maguire. Ano, ten ikonický filmový Spider-Man udělal věc, na kterou podle mě musíte být extrémně silná osobnost. Odletěl na Havaj a vlastníma rukama, nebo spíš ústama, slovama, chápete, oddal svoji bývalou ženu s jejím novým manželem. Představte si tu situaci. Peter Parker vyměnil pavučiny za obřadní desky, kouká na ženu, se kterou má dvě děti a s klidnou tváří se ptá jinýho chlapa, jestli si ji bere z čistý lásky. Tohle zvládnout bez kapky toxicity, zášti a divných pohledů, to vyžaduje tak vnitřní sílu, že by se to buď mělo vyučovat na vysokých školách, anebo k tomu prostě musíte být Spider-Man, no. Takže hluboká poklona Tobeymu, zachránit New York je jedna věc, ale ustát svatbu vlastní bejvalí, to je teprve superhrdinský výkon. Já bych tam podle mě stála jedině s papírama na odškodnění. A věřím, že vy taky. Inspirace pro nás všechny, jak se vyklidnit. A k tomu Dua Lipa, Don't Start Now.

0: Don't Start Now. To je track, který vás rozhodně nenechá sedět. My tady ve studiu jsme tančili. Doufám, že vy v práci, ve škole nebo někde doma jste to rozjeli taky. No a počítejte s tím, že rozjíždět to budeme i dál. Jedna hoďka za náma, ale pořád tři před náma. Já vás nenechám vydechnout. Ne, ne, ne, nic takového ode mě nečekejte. Před náma další party, třeba Salute, Marafix a jejich Big City Life, klasika, kterou všichni dobře znáte. Takže buďte ready, mezi tím jenom zprávy s Matějem, doprava, ne, bez dopravy, jenom zprávy. A pak zase jedem dál, tak zůstaňte tady na fajnu.
1: Chceš zažít

0: jak je vyhrát. Sleduj nás na Instagramu. Fajn Radio. Fajn Radio.
1: Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Next Generation, show, ve které se rodí hvězdy.
3: Posloucháte Fajn? Já jsem Matěj.
4: Já jsem Štěpán a my jsme kapela Brixton.
5: Ahoj,
6: stále počúvate Fajn, moje jméno je Adonis.
7: Ahoj, tady Aiko, jsem zpěvačka, dělám alternativní pop.
0: Od pondělí do čtvrtka na Fajnu v 8 večer.

0: poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
2: Jsme online.
3: Online. Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz.
4: Na hodinkách jedna minutka po druhý, takže Matěji, pojď nám říct, co se kde šustne.
5: Ve 34 letech zemřel herec RJ Mitte, který se proslavil v seriálu Perníkovej táta. Zahrál si v něm Voltra Whitea mladšího, syna hlavní postavy, který stejně jako herec sám trpěl mozkovou obrnou. Mitte se kromě herectví věnoval taky osvětě a právům lidí se zdravotním postižením. Příčina jeho smrti zatím není oficiálně potvrzená. V Senegalu sílej represe proti LGBT plus lidem a mezi obyvatelema roste strach. Novej zákon zdvojnásobil tresty za homosexualitu až na 10 let vězení a postihuje taky podporu LGBT plus organizací. Podle organizace Human Rights Watch byly mezi únorem a červencem zatčený stovky lidí. Mnozí se teď bojejí vyhledat i zdravotní péči, včetně testování na HIV. A přetížený přívěs, chybějící kolo a na něm BMW s obří jímkou. Takovou soupravu zastavili policajti na Písecku. Rumunský řidič si náklad vezl domů, jenže na přívěsu chybělo jedno kolo. A na ostatních čtyřech kolech zase šrouby. Policisti mu zakázali pokračovat v jízdě a uložili kauce dohromady za 400 tisíc korun.
2: Fajn.
4: Tři, dva, jedna, zhlaste to, protože tahle party na Fajnu jede dál. Sice policajti zastavili někde nějaký návěs, ale nás rozhodně nezastaví. My jedeme dál, před náma další tracky, pojďme to společně rozjet a užít si tohle úterý na max. Venku sluníčko, v uších dobrá hudba tady na Fajnu, co víc si přát? Pojďme to rozjet, Lud, Matafix, Bix.

0: Maxa Faithless, jejich song New Religion. To je přesně ty písničky, kterou byste možná chtěli slyšet někde v klubu, ale my si klub děláme i v úterý, tady na Fajnu. A Kelly Clarkson, ta by si mohla zahrát v nový verzi Pretty Woman. Ne, bohužel, nová verze, nebo naštěstí, nová verze filmu Pretty Woman se nechystá, ale tahle zpěvačka, která prodala miliony desek, sedí na balíku peněz, teď vyrazila na nákupy do butiku v Brooklynu. Prostě si chtěla udělat radost, jako my všichni známe to. No a chtěla tam nechat pořádný peníze, jenomže ten prodavač si ji tak jako přeměřil od hlavy k patě a bez mrknutí oka jí naznačil, že v jejich obchodě si asi nic dovolit nemůže, protože na to prostě nevypadá. Kelly to právě sama okamžitě přirovnala k té legendární scéně z Pretty Woman, kde Julie Roberts vyhnali z Beverly Hills, protože neměla správný outfit. No a ruku na srdce, kolik holek tohle asi denně zažívá? Třeba když jdeme do luxusních parfumérií, určitě možná nějakou takovou zkušenost máte, často se o tom debatuje na sociálních sítích, že naběhnete do parfumérie zrovna třeba po tréninku, jdete v mikině, bez make-upu, stažený vlasy, no a ta prodavačka na vás okamžitě hodí takovej ten povýšený pohled, ani vám neodpoví na pozdrav a začne vám stát 10 cm za zády, jakoby hlídala, že tam nic neukradnete, jakoby v té parfumérii měli korunovační klenoty. Přitom ty holky v mikinách mají možná někdy na účtu i víc, než třeba někdo, kdo tam přijde v něčem na pohled luxusním. Kelly ten nákup teda demonstrativně zrušila, personál přišel o obří kšeft a zároveň to byla dobrá lekce slušného vychování. Ale zajímá mě, jestli vy jste někdy nějaký takovej moment zažili. Že se k vám někdy někdo choval takhle nevhodně, jak třeba ve filmu Pretty Woman, jenom proto, že jste zrovna na sobě neměli to nejvytříbenější oblečení. Nebo třeba takhle v parfumérii. Napište mi na 724634634, jestli máte nějaký takovej zážitek. A k tomu si dáme zážitek v podobě Ketsa a songu Animal.
1: Turn it up a notch, here's our song, Animal.

0: Giant Rooks, Won It Back, tenhle track jsme právě teď doposlouchali na Fajnu 14.22 a my řešíme situace, kdy vás třeba lidi odsoudili podle oblečení, třeba v obchodě, my si mysleli, že na něco nemáte a tak dále. Jak se to stalo právě zpěvačce Kelly Clarkson teďkon v obchodě? No a mám tady jednu zprávu, píšete... Hele, přesně tohle jsme měli ve školícím materiálu od jednoho zaměstnavatele, že nemáme soudit podle oblečení. Týpek v monterkách zastavil se starou Tatrovkou před showroomem, přišel tam dovnitř, koukal na nový auto, který tou dobou stálo kolem 2,5 milionu a nikdo si ho nevšímal. Chodil tam párkrát, to obešel, do auta si sednul, pořád za ním nikdo ze zaměstnanců nepřišel, no tak se otočil a odešel. A ve skutečnosti to byl majitel velký dopravní společnosti, který mu odpadl řidič a šel odjet trasu sám. No, tak vidíte, tohle je asi ideální případ, příklad taky, ukázka názorná toho, že fakt nemůžeme soudit. To, že někdo přijde v teplákách, neznamená, že si nemůže v pařížský tu kabelku koupit. Tak bacha na to, poučení tady od vás, zároveň i od Kelly Clarkson, no a k tomu za chvilku další track. Subfocus, Elevate, aby nám náhodou ta energie neklesla, protože tohle, to vás rozproudí. Tak za chvilku, na fajnou.
1: Některé věci se do rádia nevejdou.
2: Naštěstí existuje internet.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.

0: přednáška počká. Gaudamus Alko Turné. Největší studentská party je zpátky a my na Fajnu tě tam dostaneme.
1: Čemu vám je červený titul, když můžete mít titul toho nejvíc party člověka? Do Brna se totiž vrací legendární Gaudamus Alko Tour. Největší studentská party a především souboj pěti brněnských univerzit, na které škole jsou ty největší party animals. Vypukne to už 20. října v brněnském Bobby Hall a proti sobě se postaví MUNI, VUT, Mendelu, UNOP a taky VETUNI. A princip je naprosto jednoduchý. Koupíš drink, dostaneš žeton, hodíš ho svojí univerzitě a potom už jenom na obrovských obrazovkách sleduješ, jak se zrovna ta tvoje univerzita vede. A já upřímně mám na tuhle akci jenom ty nejlepší vzpomínky. I když ne všechno mám ve vzpomínkách, ale to jenom dokazuje, že jsem dobře bojovala za svoji školu a doufám, že stejně dobře budete bojovat i vy. A abyste tenhle zážitek mohli mít taky nezapomenutelný, tak my na Fajnu pro vás právě soutěžíme o 6 vstupenek. Vybereme 3 výherce, každý dostane 2 lístky, no pro sebe a svého parťáka na přežití. Instrukce? Úplně jasný. Mazejte na náš Instagram, šup tam napište svého partnera do tohohle průšvihu, označte ho, no a ukažte potom, kdo vládne nočnímu životu v Brně.
0: Gaudamus Alko Tour 20. října v Brně. Více na gaudamusalkotour.cz.

0: Ladíte fajn a tohle byl Teddy Swim se svým trackem Mr. Know It All, který se vám zapíše hluboko pod kůži. Jo, Teddy Swims a emoce, to jde dohromady. A my tady v emocích budeme pokračovat, protože nás čeká další písnička, která je totálně nabitá emotivním tématem. Je to Sienna Spiro, její Great Expectation, song, který napsala, když bydlela v New Yorku a pořád doufala, že za ní přijede ta jedna osoba, ten jeden muž, který jí pořád sliboval, že jednoho dne dorazí. Ona pořád chodila před svůj apartmán, před svoji budovu a pořád doufala, že tam jednoho dne bude, ale nikdy tam nebyl, co myslíte? A přesně o tom je tenhle song. Když máme nějaké očekávání, které jsou ale bohužel nenaplněné a někdy bolestivý, tak si to vychutnejte za chviličku, u toho můžete vyspívat i všechny svoje emoce, všechno to pustíme. Stejně jako pustíme tenhle song, od kterého ale můžete mít velký očekávání. Sienna Spiro, Great Expectation. Za chvilku tady na Fajnu.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, s MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.

the business a já doufám, že vy jste teď rozjížděli pořádný business někde v kanclu, v práci, ale hlavně, že jste si to užívali. Tenhle song pořádně vychutraný je za náma, ale před náma další dvě hoďky. Vy víte, co nás čeká. Pokračujeme v téhle party, předtím jenom zprávy s Adamem, pak se mrknem konečně na tu dopravu a pak si pustíme třeba Eda Sheerana nebo taky Zara Larson. Samý velký jména, samý dobrý songy. Co jiného byste čekali? Úterý na fajnu pokračuje dál.

0: Flash. Fajn.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.
1: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Jsme online. Online.
5: Jsme na DAB+. Plus.
0: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
6: Čas nám ukazuje jednu minutku po třetí a je tady změna. Zprávy nám tentokrát řekne Adam. Adame?
7: Vláda chce jasněji určit, co znamená takzvaný nejlepší zájem dítěte, aby ho soudy při rozhodování víc chránili. Nově mají zohledňovat nejen jeho názor a potřeby, ale hlavně taky bezpečí. Pokud se v rodině objevuje domácí násilí, soud bude muset zvážit i možnost zbavení rodičovské odpovědnosti. Změny jsou součástí novely občanského zákoníku. Penzijní spoření má v Česku skoro 179 tisíc dětí a od příštího roku by se jim mělo ještě víc vyplatit. Stát chce totiž zvýšit příspěvky a dětem nově přispívat už při měsíční úložce od 100 korun. Mladí do 30 by navíc mohli získat až dvojnásobný státní příspěvek. Změny ale ještě musí projít legislativním procesem. Prime Video získalo práva na uvedení třídílného dokumentu o princezně Dianě ve Velké Británii a Irsku. Dokument nabídne dosud neslyšený nahrávky z

0: Jet silnice, silný provoz je v Mostě, jsou tam dvě havarované vozidla, bohužel nemáme specifikovanou silnici, takže asi v celém Mostě je nějaký problém. Nicméně teda opatrně, ať se tam nikde nezaseknete. Další problém je potom v Mníšku u Liberce v ulici Frýdlanská, tam se srazil osobák s chodcem. Na místě jsou policajti, záchranné složky, takže se dá očekávat, že to tam bude trošku komplikovaný. No a na závěr D4, 17. kilometr, trasa Praha Strakonice. Očekávejte zdržení, protože na vozovce tam překáží porouchaný nákladák, což může být docela velký problém. Tak opatrně.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
0: Hello, Fajn Warm Up s Kristý pokračuje, před náma třetí společná hočka, je to možný? Toto letí, no tak to poletí ještě víc, protože před náma jsou tracky, které vás dostanou do tak dobrý nálady, že další pracovní den bude fuč, aniž byste řekli švec. Teď ale všichni společně pojďme říct jméno Ed Sheeran, protože to je první zpěvák, který nám teď zahraje. A jeho Azizem, kdybyste nevěděli, co to znamená, znamená to má drahá, takže tohle můžete poslat všem lidem, který máte rádi. A Ed Sheeran Azizem právě teď na Fajnu.

skotská zpěvačka Slater a její hit Dance. Te si doufám pořádně vychutnali právě teď na fajnou 15.13. A jestli večer plánujete si dát nějaký kardio, tak je pak potřeba procvičit i lasivky. Říká se tomu pillow talk. Takový ty líný rozhovory v peřinách, těsně potom, co tečka, tečka, tečka. Tyhle rozhovory mají budovat hlubokou důvěru. Jenomže já si myslím, a někde na internetu se to taky dočtete, že pro chlapy to není vždycky romantika, ale spíš minový pole. Zatímco ti chlapy už nemají v hlavě vůbec nic, přemýšlejí třeba, co asi dělá Batman, ta holka dostane náhlej nával upřímnosti a začne se ptát na otázky typu: miloval bys mě, i kdybych byla žížala? Nebo kam vlastně náš vztah směřuje? No, ti chlapi potom do 30 vteřin buď předstírají hluboký bezvědomí, nebo vytáhnou telefon a začnou kontrolovat klidně výsledky třetí fotbalové ligy, jenom aby se vyhli těmhle otázkám. Tak mě zajímá, jestli vy jste někdy po večerním kardiu zažili nějakou divnou otázku, nějaký divný téma, který jste takhle v posteli probírali. Dejte tipy i ostatním, holky, ať pak máme otázky, na které se ptát, nejenom miloval bys mě, jestli bych byla žížala, ale třeba kdybych byla strom a tak dále. Napište na 724-634-634 a k tomu si připomenem tenhle legendární track od Zejna s názvem Pillow Talk. Přesně tady ty polštářový promluvy. Jdem na to.

Republic, Need Your Love, protože všichni potřebujeme někdy trošku lásky, takže takhle při úterku tohle byla láska pro vás. Ale teď jdeme mrknout do vašich postelí, jestli si večer po kardiu povídáte. Matěj píše, klasika všech klasik, ano, tady ta otázka, miloval bys mě, i kdybych byla žížala. Matěj píše, já jsem v dobrý víře odpověděl, že jasně, že bych jí udělal pěknou krabičku i s hlínou. A ona se urazila. Já si myslím, že jsou otázky, na které není správná odpověď. Tohle je jedna z nich. Stejně tak Simča píše, že mívá takhle večer v posteli občas existenciální krizi a že se ptá na otázky typu, co myslíš, že nás čeká po smrti? To podle mě není otázka, kterou chcete po této situaci slyšet. No nic, tak inspiraci si dneska rozhodně neberte, pojďme to zahodit do koše, ale já vám za ty zprávy děkuju. Je to taková opačná informace. Opačná inspirace, tak. Inspirovat nás radši bude Adéla, slovenská ikona, která dobila Ameriku a její song Ain't in LA. Za chviličku, tady na Fajnu.

0: co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn.
2: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.

Gaga, Alejandro, pořádně, takhle připomínka nostalgická na fajnou v 15:30. A máte nějakou barvu, která je podle vás tak ošklivá, že byste ji nejradši zrušili? V britský ranní show na televizi ITV teď museli v pondělí udělat naprosto nečekanou věc. Na chvíli celý barevný vysílání přepnuli do černobílý. Důvod? Pozvali si totiž do studia 24-letého kluka z New Yorku, který trpí chromofobií, což je extrémní strach z barev. Týpek žije prostě v totálním monochromatickém světě, nosí jenom černou a bílou, jeho pokoj vypadá jak z němýho filmu, tak nevím, jak může žít v New Yorku, ale mě to připomnělo, jak přechod Viktora Šína z album Černobílej svět do barev, tak třeba se něco takového stane i tomuhle klukovi. Mě osobně ale spíš děsí ta představa, že by můj život byl černobílej, než že by mě děsily barvy. Na druhou stranu, všichni máme určitě jednu barvu, která nám připadá tak ošklivá, když se objeví v šatníku nebo kdekoliv, že nám z toho naskakuje husí kůže. A rozhodně bychom si ji na sebe nikdy nevzali. Tak mi napište, jaká barva je podle vás tak odporná, že byste ji taky nejradši úplně vypli a zakázali a smazali z povrchu zemského. Ať už je to hořčicová žlutá, taková ta nemocniční zelenomodrá, nebo třeba neonově růžová. Jakou barvu byste nejradši zakázali? 724-634-634 a k tomu pokračujeme v tanci společně s Harry Stylesem a jeho Dance No More.

0: Sofian Mečmeč vám naservírovali desert dneska takhle na odpoledne fajnový s pistáciem. A tenhle track, pistáciová barva je krásná, ale my řešíme barvy, které byste nejradši zakázali. Po vzoru té anglický show britský, kde se objevil kluk, který má teda fobii z barev, tak řešíme, z jaký konkrétní barvy máte fobii vy. Radka píše, že jí přijde až trošku moc drastický a tvrdý zakázat nějakou barvu. Píše, každému se líbí něco jiného, každému taky sluší něco jiného. Já třeba zbožňuju zelenou, ale v přírodě na sebe bych si ji nikdy nedokázala vzít. To je pravda, taky si na sobě nedokážu představit zelenou, ale venku to je něco. Takže děkuju za tuhle zprávu, no ale Mirka ta má jasno, ta by zakázala rezavou barvu. Dokonce za to dala naštvanýho smajlíka. Otázka je, jestli to znamená, že Mirka i nemá ráda zrsky, anebo prostě jenom nemá ráda zrezlý věci. A není to stejný? Kdo ví? Já vám každopádně děkuju. Důležitý je, že pro každou barvu na světě je tady místo, každý má nějakou oblíbenou. Takže já děkuju a za chvilku si pustíme další track. Malcolm Todd, jeho Earrings. To je taková, jak bych popsala tenhle song barvou. No, asi růžová, pozitivní. Tak za chvilku, tady na Fajnu.
1: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
2: Poslouchej nás online na fajnradio.cz. Fajn Radio. Sleduj nás na Instagramu. Jsme tam jako velký překvapení. Fajn Radio.

0: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
3: Čau, tady Sofian.
4: Ahoj, ahoj, já jsem Pam Rabbit.
2: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
5: Od pondělí do čtvrtka.
2: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
10: Right, babe.
11: Fine.

Olivia Rodrigo, její Stupid Song, písnička, při který můžete pustit všechny emoce a dneska při 13. říjnu můžete pustit taky všechny kostice. Dneska je totiž v kalendáři naprosto posvátný den, je totiž Mezinárodní den bez podprsenky. Tohle není obyčejný svátek, to je oficiální vyhlášení nezávislosti. Všechny holky totiž asi moc dobře známe ten legendární kouzelnický manévr, jak David Copperfield, kdy přijdete po celém dni domů a sundáte to všechno ze sebe. Teď pánové možná už mají živý představy, nicméně víte, jak je to uvolňující, ten pocit, po 12 hodinách se poprvé nadechnete, krevní oběh se vrátí do normálu a ta proklatá kovová kostice vás konečně přestane bodat do žeber. Protože jakmile se kostice uvolní a začne vás řezat, to je velice nepříjemný. Takže dneska tenhle den můžete oslavit tím, že odhodíte všechny zábrany pod prsenky. Možná to nedělejte rovnou teď, jo? Pokud mě posloucháte a jste zrovna třeba někde v obchodě, ve škole, v kanclu, možná počkejte domů, vydržte to ještě tu cestu tím MHDčkem, i když možná ta představa, že teď všichni hromadně začnou vyhazovat podprsenky do vzduchu, víte co, pojďme to udělat, pojďme na to hned teď, jakmile začne tón dalšího songu, vyhoďte to. Normálně pojďme do toho, pojďme se odvázat. Společně se Siou a jejím songem Chandelier oslavíme tenhle den bez podprsenky. Let's go!

0: její Chandelier song, ve kterém zpívá, že by se chtěla houpat na lustru, což je taková party aktivita asi ideální. Vy se prosím vás nehoupejte na lustru, ale party tady rozjíždíme, však to znáte. Nevaží je úterý, kdo nám zakáže. Ještě jedna nabitá hoďka fine warm-upu s mojí maličkostí před náma, takže to znamená, že to bude velký, protože i malí lidi dokážou, jak se to říká, s malým kašpárkem uděláte velký divadlo. No, tak my uděláme s malou Kristýnou velkou party. Za chvilku třeba Major Lazer, DJ Snake a MO, jejich Lean On, anebo si taky zaspíváme s Evičkou. Eva Farná, Perpetuum Mobile, taky za chvilku tady na Fajnu. Mezitím jenom zprávy s Adamem, doprava a pak frčíme dál.
1: Fajn. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Poslouchej, víš, že nás můžeš poslouchat online? Online. Hej, posloucháš mě, co říkám? Poslouchej. Říkám, že nás můžeš poslouchat i online. Tak poslouchej, jo? Hele, poslouchej online nebo on air, je mi to jedno. Zkrátka, poslouchej Fajn Rádio. Prostě hity. www.fajnradio.cz.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: šíříme výběr.
4: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
5: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsme online. Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
7: Čas nám ukazuje 2 minutky po čtvrtý, tak Adame, pojď nám říct, co se kde děje.

Volodymyra Zelenskýho. Ten chce kvůli bezpečnému průběhu voleb 60-denní příměří. Moskva ale delší pauzu odmítá. Nedělní večery jsou pro čím dál víc lidí zdrojem stresu a úzkosti. S takzvanýma Sunday Scaries se podle amerického průzkumu portálu FlexJobs potýká až polovina zaměstnanců. Lidi už v neděli řeší pracovní úkoly, odpovídají na zprávy a připravují se na pondělí, a to často bez nároku na zaplacení. Psychologové proto doporučují nastavit si jasné hranice mezi prací a volnem. Kapr Karel, který

0: Do rybníka ho ale přemístit nemůžou, protože by nemusel přežít teplotní šok. Teď potřebuje hlavně déšť, který by mu pomohl pokračovat v cestě ven z podzemí.
1: Fajn. Drandíme po silnicích, teda někde moc nedrandíme, problém máme třeba na D10, 64. kilometr, trasa Praha-Turnov, válí se tam plastová vanička v jízdním pruhu, jo? I takovýhle problémy občas se na silnicích můžou vyskytnout, bacha na to. Potom v ulici Libušina na Kladně je rozlitá látka na vozovce a zároveň tři auta, které se na tom už asi sklouzly a nabily se do sebe, tak zase projíždějte jenom s opatrností. No a na závěr uzavírka, D1 nesklamala. 39. kilometr trasa Praha-Polsko, je tam neprůjezdný levej jízdní pruh a můžete se zdržet, protože osobák to tam napálil do svodidel. Tak jeďte opatrně, koukejte před sebe i za sebe.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Check, 1, 2, warm-up s Kristý pokračuje a před náma poslední hočka, což znamená, že si ji musíme užít naplno. Tak pojďme na to, není čas ztrácet čas a je potřeba se dobře bavit. Takže Major Lazer, DJ Snake a MO, jejich Lean On, právě teď jenom pro vás tady na Fajnu.

Eva Farná, Perpetuum mobile, tenhle song, který všichni prožíváme a já doufám, že úsměv vás rozhodně neopustil a pokud jo, teď pro vás mám něco, co vám možná tu náladu zlepší. My totiž prožíváme všichni a já věřím, že vy taky reality show Podzim. Ano, tohle vrcholný období, jak já vždycky ráda opakuju. Kromě toho, že na podzim je takovýto období, kdy se všichni rádi párujou, tak se rádi koukají na reality show. Nemusíte to dělat s někým, můžete to dělat s náma. Pokud nemáte parťáka na sledování reality show, my budeme vaši takový virtuální parťáci, protože u nás na Fajnu máme podcasty, kde zveme hosty právě z řad účastníků jak Love Islandu, tak zrádců. To znamená, zpovídáme srdíčka, zrádce, věrný i nevěrný a že některý lidi jsou zrádci a nevěrný třeba i na Love Islandu. A i takový samozřejmě pořádně vyspovídáme a zeptáme se, co je k tomu vedlo a všechny spicy informace je necháme rozlejt nám právě v našem podcastu Posedlí. Tak se jmenuje a ano, my jsme všichni posedlí a ten podcast s tímhle názvem najdete u nás na YouTube Fajnu, takže se tam rozhodně mrkněte, protože ti soutěžící u nás občas vysypou takový informace. No, že by to možná ani nikde nemělo být. Mrkněte na to u nás na YouTube podcast Posedlí, jsou tam soutěžící z Love Islandu, ze zrádců, připomínám ještě jednou, ať víte, kde to najít. No a u nás na Instagramu k tomu najdete, když tak ještě nějaký reelska, kde byste toho neměli dost, protože co si budem, reality shows nikdy není dost. Stejně tak jako hudby, to znamená, že teď už Alex Warren, jeho Fever Dream, tady na Fajnu.

0: Galaxy Spot Fake. Tenhle track jsme právě teď dohráli na fajnou 16.20. No a z téhle party nabušený samýma pozitivníma trackema, tak nás čeká trošku i emocí. Jo, musíme to proložit, je to potřeba podzim a to občas svádí k nějakým takovým emotivnějším songům. No a nás čeká mistr téhle hudby, je to Sombr. Body isn't ready. Tenhle track dobil internet, stal se naprosto virálním a to z jednoho prostého důvodu. Spousta lidí se s ním dokáže ztotožnit. Nevím, jestli to tak budete mít taky, ale je to o pocitu, kdy se vám někdo fakt hrozně moc líbí. Ať už je to kluk, holka a vy máte pocit, že pro něj v tu chvíli nejste dost dobrý. Že třeba vaše postava ještě nevypadá tak, jak by měla. Přesně jak se jmenuje ten song. Moje tělo ještě není ready. Nebo i z nějakých jiných důvodů. Jo, je to hodně emoční, hodně citlivý téma, tak pokud je to třeba i pro vás citlivý, tak si to možná na chviličku trošku stište, anebo naopak, využijte tenhle song na to, abyste všechny ty emoce pustili, protože už za chvilku to prožijeme všichni společně. Tady na fajnou Sombr a jeho hit My Body Isn't Ready za chviličku.
1: Hudba, hvězdy, zákulisí a to nejlepší z internetu. Instagram, TikTok, YouTube. Fajn.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Fajn, vždycky hot, vždycky hit.

0: Lauren Wolf a její No Stress právě teď na Fajnu. Máme z úterý 13. října. Mámo, vstávej! Viktor právě dropnul album.
1: Mámo, vstávej, Shin dropnul album.
0: Klid, planej poplach. Viktor bohužel žádný nový album zatím nevydal. Zatím, ale slavíme výročí. Jsou to přesně 3 roky od chvíle, kdy vydal Viktor Shin desku Planeta opic. A je to vlastně takovej popis každého našeho všedního dne, ten tracklist. Protože v 7 ráno nám zazvoní budík. Zažijeme brutální probuzení. Pak se podíváme do zrcadla, kruhy pod očima, nějaká nová vrázka, kouty pod čepicí se zvětšily a říkáme si, kde jsi to sakra vzal? Po cestě do práce na vás v narvaný tramvaji naskočí totální OCD, v práci nebo ve škole zažíváme lows, no a schování lidí kolem jsme zralí maximálně na to skončit na větvi. V tu chvíli prostě všichni už křičíme jenom potřebuju můj space. Hledáme aspoň záblesk světla na konci tunelu, no a pak to přijde. Večer si lehnete konečně do postele, hodíte do uší toho Viktora a najednou, bum, instantní dopamin. Zamknete se v tom pokoji, jak ve svém království a řeknete si, OK, ujde to. Tady je domov můj a i tu džungli venku zvládnu. Tak pojďme tu džungli taky zvládnout, jak jste pochopili. Tohle byly všechno texty Viktora Shina, respektive názvy těch songů z alba Planeta opic. No a my si teď jeden song samozřejmě musíme připomenout. A jak jinak než Dopamin, nejhranější track z alba Planeta opic, takže oslavuje tenhle track 3 roky, pojďme to oslavit taky. Viktor Shin, jeho Dopamin.

Shakira, Burna Boy, jejich Die Die, to je čistá dávka letní energie na fajnu, i když už je 13. října, já vím, ale mně se líbí, jak tu naší letní energii tady nikdo nezastaví. A taky mi došlo, že jsem se vás zapomněla zeptat, když jsme se bavili o tom, že album Viktora Šína Planeta Opic slaví 3 roky. Já jsem se vás nezeptala, jaký je váš oblíbený track z toho alba. No tak to musíme okamžitě napravit, protože mě to zajímá. Takže šup, jestli máte oblíbený songu z alba Planeta Opic od Viktora Šína, pojďte mi to napsat na 724-634-634, třeba ji ještě někam vecpem, a třeba taky ne, ale budu aspoň informovaná. Tak mi to tam hoďte, jaký je váš oblíbený track, no a než se k tomu dostanem, tak nás čeká další, jak jinak, než letní song. Eagle, Ultranate, Emile Angel, jejich Moving to the Sun. To je léto narvaný do jednoho songu a my si za chviličku tohle léto uděláme. Tady na fajnu. Warm up.

0: přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék do plancet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.

se nekoukat, my to dneska máme povolený. No a taky dneska 13. října slavíme 3 roky od alba Planeta Opic, což už jsem vám dneska zopakovala párkrát. Viktor Šín tohle album vydalo, slaví 3 roky, vydal ho před 3 lety a já jsem se vás ptala na váš oblíbený song. Psali jste mi, že to byl Dopamin. No a Dopamin už jsme si dneska zahráli, takže ten už nás nečeká, ale věřím, že i poslední song, který si ode mě poslechnete, vám ten Dopamin dodá. Jamie Miller, jeho Baby Doll na rozloučenou ode mě. No a teď už přichází. Čekali byste, že řeknu Jumpik? Ne, ne, ne. Máte tady takový víkendový překvapení. Víc vám říkat nebudu, nechte se překvapit. No a to je všechno. Mějte se krásně. Slyšíme se zase zítra a buďte ready, protože nás zas čeká jedna velká party. Tak pa. Bye, babes.

0: co je hot v hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Fajn rádio. Prostě hity.

0: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.
1: Fajn. Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
0: Jsme online.
2: Online.
3: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
4: Máme přesně 17.00 a dáme si ještě rychlý zprávy.
5: Na to varuje Rusko, že případný útok na kterýhokoliv člena aliance by skončil neúspěchem. Prohlásil to nejvyšší velitel NATO v Evropě Alexus Grinkevič na bezpečnostní konferenci ve Varšavě. Zdůraznil, že aliance by útok zastavila a v případě potřeby zasáhla i proti silám a zázemí, který by ho podporovali. Obyčejný bezpečnostní kamery se mění v nástroj, který využívají i armády. Třeba v Izraeli hackři ovládli kameru na kurníku, aby sledovali pohyb bezpečnostních složek u hranic. Podobné případy přibývají i během války na Ukrajině. Záběry z kamer tak můžou odhalit citlivé informace a pomoct při plánování vojenských operací. Policie už vypátrala běžce, který skočil do Vltavy zachránit dva policisty. V sobotu ráno spadlo policejní auto z Hlávkova mostu do řeky a náhodný svědek neváhal skočit za nima do vody. Všichni tři skončili v péči záchranářů kvůli podchlazení, ale byli mimo ohrožení života. Policie teď chce zachránci osobně poděkovat.
0: Fajn. Fajn.

Já vás zdravím všechny v úterní podvečer tady na Fajnku. Čekali byste tady Žampika, ale Žampik tady dneska není. My máme 15.10. úterý, 17 hodin 2 minutky. Doufám, že se máte všichni krásně. My se v naší hodince teďka podíváme třeba na to, jaký jste měli volby. A samozřejmě tady máme náš navšlapaný Fajn playlist, třeba Zara Larsson, Lush Life. To teďka si zahrajeme na Fajnu.

0: Lady Gaga, The Dead Dance, to nám právě teďka dohrává na Fajnu. 17 hodin, 9 minut, úterní podvečer, já doufám, že se máte všichni krásně. A jak je možný, že se o politice s kolegou dokážeme bavit mnohem víc v klidu, ale stačí, aby to tady řekla prostě mamka nebo babička a najednou doma není horká jenom polívka. Tak na tuhle otázku nám odpovídají psychologové ve studii Misplaced Divides. Politika pro nás totiž není jenom o politických stranách, ale hlavně o tom, čeho se nejvíc bojíme nebo považujeme za spravedlivý. A právě proto to od té rodiny bereme tak osobně. Jinak řečeno, jednodušeji řečeno, jsme prostě všichni ze stejného vajíčka, tak čekáme, že ten pohled na ten svět bude stejný. A když není, je to špatně. Od rodiny navíc čekáme, že nám bude rozumět, takže jejich zrada je prostě o to horší. Studie navíc ukázala, že pokud se o politice bavíme s někým jiným než s rodinou, hovory mají tendenci dopadnout mnohem líp, protože máme tendenci si ten opačný názor brát míň osobně. Tož je podle mě dost jasná věc. Jaký volby jste měli letos vy? Zvládli jste to bez hádek nebo byl doma oheň na střeše? Dejte vědět na číslo 724-634-634. Já si ty vaše letošní volební historky přečtu a pak se s nima společně pobavíme.
1: Fine Drive

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Fajn Radio. Prostě

Fajn Rádio. Back to the hits.

Jubel en Amy, Dancing in the Moonlight. 17 hodin, 29 minut. Úterní podvečer. A někdy je lepší mít jednoho ptáčka v ruce, než 10 v kalhotách. Alespoň tohle musel hodně drsnou cestou zjistit Kubánec Alberto Hernández Castillo, který chtěl na letišti v Miami propašovat 10 živých ptáků, schovaných ve speciálně upraveném spodním prádle. Celníky zarazilo podezřelý vybavení v rozkroku a po prohlídce objevili v přišitých kapsách 6 plastových tubusů s 8 kubánkami a 2 papouškama. Muž tvrdil, že je chtěl jen pro vlastní potřebu, asi má rád smažený křídílka, nevím. Z vazby se pak dostal po zaplacení kauce $25,000, takže i tak ho to vyšlo dráž, než kdyby si je prostě koupil v obchodě. Nicméně, myslím si, že tenhle ten pán si to za rámeček rozhodně nedá. Já jsem se musel zeptat sám sebe na několik otázek a to asi nejdůležitější je, proč prostě ty celníci prohlížejí lidem takhle jako boule na kalhotech, ale hádám, že prostě na Kubě to funguje trošku jinak. Straight from the work to the home. Fine life. All through the afternoon. A teďka už Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, u nás na Fajnu.

0: Bibi Rexha, Faithless, New Religion, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. 17 hodin, 39 minut, úterní večer. Já doufám, že se máte všichni krásně. Tato songa nám zahrála na našem fajn playlistu a my tam máme ještě tuhle. Tohle, borce, asi nemusím představovat. Avicii a jeho songa Hey Brother, to nám za chvilku zahraje na fajnu. Je to 8 let, co tenhle ten legendární skladatel, zpěvák zemřel. Přesto jsou jeho songy furt aktuální. Tak za chvíli.
1: Fajn, prostě hity.
2: Haló, to je mobilní servis?
3: Ano, prosím.
2: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
3: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
2: No tak, já jedu k vám.
3: Mobilní servis.cz. Opravy hned.

0: Gold.
1: 25 kg pri Malexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
3: Fajn Radio. Fajn Radio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.

Dominik Fike, White Keys nám právě teďka dohrává na Fajnu. 17 hodin 50 minut, úterní podvečer. A Megan Fox právě poslala svoje lehtivé fotky přesně vám. A jediný, co za to chce, je $20. Ne, to není vtip, protože přesně tohle teďka udělala, tuhle nabídku udělala Megan Fox celému internetu. A proč? No, Megan si totiž založila OnlyFans, respektive nezaložila si OnlyFans, ale vlastní platformu podobnou OnlyFans, která se jmenuje subs.com. Spolupracuje na tom s Timem Stokelym, bývalým šéfem a spoluzakladatelem OnlyFans. Stránky spustila teďka v pátek 9. října, takže to úplně nová věc a sabík, jak už jsem říkal, u ní stojí $20. No a pokud se chytáte za hlavu a říkáte si sakra, jak je tohle možný, jak o tohle někdo vůbec může mít zájem, tak bych vám rád dodal, že hned po oznámení ji pod náporem fanoušků spadly webové stránky. A jak na to Megan zareagovala? No prostě klasicky napsala, že jí fanoušci rozbíjejí web a přidala fotku ve spodním prádle.

Joe, End of Beginning, to nám právě teďka dohrává na fajnu. 17 hodin, 56 minut, to znamená jediný, přátelé, náš čas pro tuhletu první hodinku nadešel ke konci a my se společně vrháme do té další.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Fajn rádio. Prostě hity.

0: Fajn rádio.
1: Verunka, Tomík, máma, babi, deda. No jo, a bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
2: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
3: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
4: Jsme online.
5: Online.
4: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
6: A my si dáme ještě rychlý zprávečky, než budeme pokračovat dál.
7: Na to varuje Rusko, že případný útok na kterýhokoliv člena aliance by skončil neúspěchem. Prohlásil to nejvyšší velitel NATO v Evropě Alexus Grinke.

0: Kurevič na bezpečnostní konferenci ve Varšavě zdůraznil, že Aliance by útok zastavila a v případě potřeby zasáhla i proti silám a zázemí, který by ho podporovali. Obyčejný bezpečnostní kamery se mění v nástroj, který využívají i armády. Třeba v Izraeli hackři ovládli kameru na kurníku, aby sledovali pohyb bezpečnostních složek u hranic. Podobné případy přibývají i během války na Ukrajině. Záběry z kamer tak můžou odhalit citlivé informace a pomoct při plánování vojenských operací. Policie už vypátrala běžce, který skočil do Vltavy zachránit dva policisty. V sobotu ráno spadlo policejní auto z Hlávkova mostu do řeky a náhodný svědek neváhal skočit za nima do vody. Všichni tři skončili v péči záchranářů kvůli podchlazení, ale byli mimo ohrožení života. Policie teď chce zachránci osobně poděkovat.
1: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
2: Fajn Drive.
1: Fajn.
3: Já vás všechny zdravím v druhý hodince našeho Fajn Driveu. Jsem tady místo Žampika. Já, Kuba Kalián. Doufám, že máte hezký úterní večer, jestli teprve jedete domů, nebo už jste doma. Doufám, že vám to všechno šlapalo, doufám, že vám všechno šlo od ruky. My se v této hodince podíváme na to, jak si trošku odpočinout od té moderní doby a od všech technologií. A samozřejmě tady máme náš nabitej Fajn playlist, třeba Taylor Swift, The Fate of Ophelia, teďka na Fajnu.

Adela Ain't in LA, to nám právě teďka dohrála na fajnu. 18 hodin, 13 minut. Já doufám, že se máte krásně, jestli jste po cestě domů, anebo už jste třeba doma. A pokud se poslední dobou cítíte unavený nebo přepracovaný a potřebovali byste dovolenou, tak možná problém není ve vás, ale ve vašem telefonu. 16% míň úzkostí a 24% míň deprese. Tolik věci naměřili po jediném týdnu bez sociálních sítích. Tohle zkoumala studie na 373 mladých lidech v časopise JAMA Network Open. Stačilo snížit sítě ze 2 hodin denně na 30 minut a výsledky se dostavily sami. Pojďme si to ale říct na rovinu. Všichni víme, že občas na tom telefonu trávíme mnohem víc času, takže možná potřebujeme i mnohem víc odpočinku. Takže pokud se ráno, ale nejenom ráno, ale i obecně chcete cítit víc odpočatý, víc energický, nemusíte jezdit na dovolenou, stačí vynechat telefon ráno, co vstanete a předtím, než jdete spát, a všechno by mělo být lepší. Nejde přece o to utíkat od těch technologií, ale nebejte jich otrok.

Mark Ronson a Bruno Mars Uptown Funk, to nám právě teďka dohrává na Fajnu. 18 hodin 18 minut. A my si za chvilku pustíme třeba tohle. Harry Styles, American Girls, to nám za chvilku zahraje na Fajnu. Změníme trošku tempo a půjdeme do něčeho víc pomalejšího. By the way, tato songa vznikla potom, co se Harryho tři kamarádi oženili a on si říkal, jestli už by taky nebylo na čase najít si nějakou American Girl. Což je vtipný, protože spousta z vás si myslela, že je gay. Tak Harry Styles není gay. Tak za chvíli na Fajnu. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
0: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

Hity ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Na

0: největší hity, nejlepší momenty, teď i na Sousos.
1: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

Ray, where is my husband? To nám právě teďka dohrálo na fajnu. 18 hodin 31 minut úterní večer. Doufám, že se máte hezky. My u Ray ještě chvilku zůstaneme. Ray si totiž pro svůj koncert v londýnském Royal Albert Hall připravila fakt něco neobvyklého. Celý svoje poslední album This Music May Contain Hope totiž přepracuje do orchestrální verze. Na pódiu 23. října budou dělat společnost Heritage Orchestra a Flames Collective. Obecný prodej vstupenek začíná 15. října v 10 ráno a kdo ji nezná, tak Ray drží rekord v počtu cen Brit a její song Where is my husband překonal miliardu přehrání na Spotify. Prostě tohle je zpěvačka, která definitivně stojí za to, abyste ji minimálně sledovali, a pro nás na fajnu tohle není žádná novinka. Nedávno jsme tady měli soutěž na koncert Red Bull Symphonic, kde s orchestrem vystupoval Ben Cristoval a vy jste měli šanci soutěžit o stupenky, a co já vím, tak to opravdu stálo za to, takže pokud je mezi a nějaký její fanoušek, který by tohle chtěl vidět, tak tady vám dávám tu možnost a dokonce si to můžete spojit i s krásným výletem do Londýna. A teďka už DJ Snake a Justin Bieber, Let Me Love You.

0: Slater Dance, to nám právě teďka dohrává na Fajnu. 18 hodin, 43 minut. Já vám přeju krásný úterní večer a my si na našem Fajn playlistu pustíme třeba taky tohle. Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love, to nám za chvilku zahraje na Fajnu. Vtipně je, že Kygo začínal jako pianista. Na klavír hrál už od 6 let, ale produkování se naučil sám, takže fakt slušný talent.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Fajn, vždycky ho.

Liza Rose a Calvin Harris, Body Moving, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. 18 hodin 52 minut. Doufám, že vám jde všechno od ruky v tenhle ten úterní večer. A já mám pro vás docela ostrou zprávu. High School Musical má letos 20 let, co vyšel. Vyšel 20. ledna 2006. To znamená, že 20 let, možná je to pro některý z vás existenciální šok, pro mě určitě je. High School Musical je totiž teďka stejně starý, jako byla Pomáda pro naše rodiče. Kdo by neznal Pomádu, což bych se nedivil, páč je to docela dlouho, tak je to prostě takový mega kultovní film, který si myslím, že by si každý mohl pustit. Řeší klasickou lásku v gengu a středoškolskou lásku. Samozřejmě to nejsou úplně gengy jako někde v Anglii, ale furt je to dost dramatický. Na tu kontext té doby. Pomáda vyšla v roce 1978, takže je to skoro 50 let od vydání a soubor písniček z něj byl nejprodávanějším albem roku 2006. 9 písniček z něj mělo v jednu chvíli místo v americké hitparádě What 100 současně. Moje mamka do dneška adoruje Travoltu a vlastně já taky, protože Travolta je život a myslím si, že ho každý milujeme. Jestli si s dospělýma rodičema aspoň shodnete na jedné věci, tak to, že Travolta je úžasný a taky to, že měli mnohem lepší filmy pro mladý lidi. Fajn

David Guetta, Kid Cudi, Memories, to nám právě teďka dohrává na fajnu. Máme 18 hodin 59 minut a to znamená jediný, přátelé, naše druhá společná hodinka se nachýlila ke konci a my jdeme dál.

0: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+.
1: Plus. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: A my si dáme ještě rychlý zprávy, než se vrhneme dál.
3: NATO varuje Rusko, že případný útok na kterýhokoliv člena aliance by skončil neúspěchem. Prohlásil to nejvyšší velitel NATO v Evropě Alexis Grinkevič na bezpečnostní konferenci ve Varšavě. Zdůraznil, že aliance by útok zastavila a v případě potřeby zasáhla i proti silám a zázemí, který by ho podporovali. Obyčejný bezpečnostní kamery se mění v nástroj, který využívají i armády. Třeba v Izraeli hackři ovládli kameru na kurníku, aby sledovali pohyb bezpečnostních složek u hranic. Podobný případy přibývají i během války na Ukrajině. Záběry z kamer tak můžou odhalit citlivé informace a pomoct při plánování vojenských operací. Policie už vypátrala běžce, který skočil do Vltavy zachránit dva policisty. V sobotu ráno spadlo policejní auto z Hlávkova mostu do řeky a náhodnej svědek neváhal skočit za nima do vody. Všichni tři skončili v péči záchranářů kvůli podchlazení, ale byli mimo ohrožení života. Policie teď chce zachránci osobně poděkovat.

Já vás všechny zdravím ve třetí společný hodince tady na Fajnku. Dneska jsem tady místo Žampy, Jakuba Kalián. My se v této hodince podíváme na náš podcast Posedlí a taky tady máme samozřejmě náš nabitej playlist Zara Larsen nebo Dua Lipa, Lush Life, to nám za chvilku zahraje na Fajnu.

Dua Lipa Training Season, to nám práve teďka dohralo na fajnú 19 hodin 10 minút úterní večer. A vy milujete reality show. Milujete je a chcete o nich vědět možná co nejvíc. Tak přesně pro vás si Fajn něco připravil. Je to náš speciální podcast Posedlí, který teďka běží na YouTube Fajn Rádia hned ve dvou sériích. Kristýnka si v jedný zve vypadlý srdíčka z Love Islandu a probírá s nimi jejich cestu vilou, vztahy, to, co se dělo po návratu domů. A Aja si zase v té druhý vyptává vypadlých účastníků ze Zrádců. Navíc to natáčí vždycky hned po odvysílání dílu, takže emoce jsou ještě úplně čerstvý a dozvíte se samozřejmě věci, které byste se jinak v samotném pořadu vůbec neměli šanci dozvědět. Takže pokud nechcete zůstat pozadu, milujete reality show a chcete prostě o nich vědět všechno, tak utíkejte na YouTube, napište do vyhledávání Posedlí Fajn Rádia, no a užívejte. Fajn Rádio. All through the afternoon. A my si už teďka dáme Chemical Brothers. Go! U nás, na Fajnu.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, to nám právě teďka dohrálo na Fajnu, 19 hodin, 19 minut, večer, úterý. Tohle nám zaznělo v našem Fajn playlistu a my tam máme další nabitý songy, třeba tohle. Dominic Fike a jeho White Keys, to nám za chvilku zahraje na Fajnu. By the way, tato songa prý ležela 5 let v šuplíku, než ji Dominik dodělal. Prý ji nahrál velmi, velmi opilým stavu ve svém studiu. Podle Song Facts se tak jedná o dopis jeho bývalý přítelkyni Chelsea. Tak si společně poslechneme, co má na srdci.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
4: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: New Music Show. Tenhle song zatím...

0: Kecí Animal, to nám právě teďka dohrálo na fajnu, máme 19 hodin 30 minut. A co takhle zahrát si hru z dětství? Ale jako dospělý. A ne, tohle není reklama na další sérii Squid Games. Do Česka míří reality show Most Wanted. Hra na policejty a na zloděje se vrací, jenom místo dětí ve vesnici utíkají celebrity, a to po celé republice. Známí tváře, který nebudou mít ani telefon, ani peníze a jsou v nepřehlédnutelných oranžových kombinázách, budou prchat několik dní před trojicí lovců. A ta největší sranda na tom je, že jste to právě vy, kdo rozhodne, kdo vyhraje. V téhle soutěži máte stejně tak možnost soutěžícím pomoct, jako je napráskat lovcům, a je to čistě na vás. Myslím si, že tohle bude o dost zábavnější než reality shows, na který jsme tady normálně zvyklí, hlavně kvůli tomu, že můžete takhle moc interagovat. Celý to přitom začalo jako taková internetová zábava, hra party nizozemských youtuberů. Myslím si, že to dobře vyrostlo, protože já jsem viděl nějaký videa na YouTube, ta hra už běží v několika zemích a vypadá to fakt srandově, jsem jako zvědavý na ty naše celebrity, jak tohle budou zvládat. Takže pozor, až vám někdo v kombinéze zazvoní u dveří a poprosí třeba o rohlík, usmějte se, možná jste totiž v televizi.
1: Přesně tady.
0: Alesso a Katy Perry, When I'm Gone.

Nám právě dohrál Alex Warren Passenger. Máme 19 hodin, 39 minut a my se za chvilku na Fajnu pustíme třeba taky tohle. Cameron Whitcomb, Medusa, to nám za chvíli zahraje na Fajnu. Je to funny příběh, protože Cameron začal pracovat na ropovodu a proslavil se až tím, že zpíval karaoke na YouTube. Taky už v 17 odešel z domova a poslouchal Eminema, jako my všichni. Je vidět, že někdy naše životy se můžou změnit, i když makáme zrovna na ropovodu. Tak za chvíli, na Fajnu.

0: vyradaj.
1: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
2: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
3: Jo, jo.
2: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
3: Co mě zrovna napadne?
4: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.

Lewis Capaldi, Survive, to nám právě teďka hraje na Fajnu. 19 hodin, 49 minut, úterní večer. A tenhle ten čas znamená jenom jediný, přátelé, náš společný čas se pro dnešek naplnil. Příště, zítra, už vás zase přivítá Jumpik ve svém pravidelném čase a my se uslyšíme zase o víkendu od 11 do 2 s Kubou Kaliánem. Tak se mějte krásně, čau!

hot, vždycky fresh. Fajn. Next generation.

0: Čau, já se jmenuji Vojta a dneska moderuju pořad Next Generation. Jsem zpěvák a umělec z Česka, co skládá tracky v angličtině a pár z nich, včetně dalších songů, co aktuálně jedu non-stop, vám dneska pustím. Miluju epické melodie, orchestrální prvky a hlavně rychlé songy. Před rokem jsem vydal své debutový EP Strangers with Benefits, který najdete na všech streamovacích platformách a dneska vám na konci vysílání pustím jeden svůj nevydaný track. Tak vydržte. Tohle je největší single z mýho EP, Can You Acknowledge Me?
1: Next Generation.

0: Generation.
1: Zrovna posloucháte Next Generation, moje jméno je Vojta a tohle byl můj track Can You Acknowledge Me. Napsal jsem ho o vnitřním paradoxu, kdy jsem toužil po pozornosti, ale zároveň se bál, že mě lidi budou soudit. Jako další vám pustím track For Crying Out Loud od Finiase a track Trees for the Woods od Amy Blue. Já jsem Vojta, posloucháte Next Generation a tohle je For Crying Out Loud a Trees for the Woods.
0: Fine. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Tohle byl Phineas a Amy Blue, já jsem Vojta a posloucháte Next Generation na Fajnu. Dál vám zahraju track, který jsem nedávno objevil a naprosto mi vyrazil dech. Jmenuje se Wash Us Alone od Rebecky Black, která se mimochodem proslavila na internetu songem Friday, za kterýho se stal brutální mím. Rebecka však v novém albu Age of the Exhibitionist všem ukázala, že je to ona, kdo se směje poslední. A druhý rychlej track na dobrou náladu se jmenuje Manjut od Vetlek. Tohle je Wash Us Alone a Manjut.
2: Next Generation.

0: generation. Number one hit music station.
1: Posloucháte Fajn, já jsem Vojta, vycházející umělec z Česka a dneska moderuju pořad Next Generation. V minulém vysílání jsem zmiňoval, že můj současný hudební favorit je Dominik Fajk a zároveň jsem vám pustil první single z jeho nového alba How to Quit Smoking. A dneska vám překvapivě pustím druhý single, jmenuje se Small Town. A po něm přijdou dva indie rockový tracky. Doufám, že vás zrovna nebolí hlava, protože tohle je The Headache a Kirkland. Here we go.
0: Number one hit music station. Next Generation.

0: Fajn.
1: Tohle byl Dominik Fajk, Alex Sax a Max Leon, já jsem Vojta a pouštím vám dneska songy, který zrovna miluju. Na začátku vysílání jsem slíbil, že vám dneska pustím můj nevydaný single. Ten se jmenuje Part of the Crowd a vychází 9. října. A na závěr můj single Kensington Palace, na který jsem se mimochodem byl včera s mým kamarádem podívat v Londýně. Musím ale skromně říct, že v hudebním zpracování je přece jen o něco hezčí. Tohle jsem já, Part of the Crowd a Kensington Palace.
2: Next generation.
3: Next generation. Come on, come on. Fine.

0: history, huh?
1: Turn up.
2: Turn it up.
1: Next generation.
2: Yeah.
1: Fine.
3: Tohle byly dva singly z mýho repertoáru, posloucháte Fine Next Generation a já jsem byl Vojta, Vo i ta s měkkým i veprostřed, všechno se to píše velkýma písmenama a dneska jsem tady měl čest moderovat a jestli vás zaujaly mé tracky, najdete je na Spotify i Apple Music. Na Instagramu i TikToku mě najdete jako zavináč Vojta Plachetka, mám tam videa, co dokumentují moji cestu, proces a třeba i nějaký zákulisní blbosti. Tak moc díky, že jste poslouchali, tohle byl Vojta, Vo i ta, na sockách Vojta Plachetka, mějte se krásně a loučí se s váma Next Generation. Čau.
2: We are number one. Next generation. Number one.

Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

životní náhody. Včera v noci jsem ti řekl všechno, teď to vyprávím barmanovi, pak půjdem na záchody a mám pořád hluboko do kapsy, i když vědomě utracím málo kdy tvý oči a lampy, co v pět ráno vedou mý kroky.

Fajn Rádio. Prostě hity.

Vždycky hot, vždycky fresh. It goes nejvíce tu. Nejvíce tu ve vysílání. Fajn.